0: Hity Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace,
2: kavárna
0: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Hit Radio Zlín.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Nákupy a zábava. Centrum, kde se vyhrává.
4: To je nákupní centrum Čepkov.
3: Sortiment všeho druhu.
5: Restaurace. Kavárna.
3: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
6: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
6: To je nákupní centrum Čepkov.
5: Sortiment všeho druhu.
7: Restaurace.
8: Kavárna.
5: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
6: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
9: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1 000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
1: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohilmotor.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Pan ministra práce Aleše Juchelky na snížení podpor v nezaměstnanosti vyvolal ostrý spor uvnitř vládní koalice. Zatímco hnutí ANO a motoristé chtějí podpory vrátit na loňskou úroveň, hnutí SPD je zásadně proti. Návrh počítá se snížením dávek v prvních dvou měsících z 80 na 65% čisté mzdy kvůli rostoucím výdajům státu. Vládní koalice tak pro změnu zatím nemá ve sněmovně zajištěnou potřebnou většinu hlasů. Opozice navíc kabinet kritizuje za to, že s úsporou téměř 4 miliard korun natvrdo počítá už v příštím rozpočtu. Norský Nobelův výbor oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Veřejnosti patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Zájem médií a veřejnosti o ocenění zvyšuje americký prezident Donald Trump, který se letos stejně jako loni vyjádřil, že by si cenu zasloužil on sám. A pojďme také na sport. Kometa Brno v předehrávaném šlágru 9. kola hokejové extraligy předehrávce vyloupila O2 arénu a porazila Spartu 4-3 v prodloužení. V nastaveném čase rozhodl Robert Laino po přihrávce Filipa Krále, který měl v duelu bilanci 1+2. Brankář Aleš Teska přispěl 43 zákroky. Plzeň pak přehrála 4-1 České Budějovice a navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Domácí se posunuli na 4. místo tabulky. Dvě branky a asistenci si připsal Carter Robertson. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Rekonstrukce kina Květen ve Zlíně Malenovicích začne do měsíce. Vznikne tam multifunkční centrum pro koncerty, divadlo nebo besedy. Zázemí využijí i místní spolky a ve vstupu má být kavárna. Budovu malenovického kina musí ještě před zahájením prací uvolnit Česká pošta, která tam má pobočku. Zůstane tam ještě týden a pak se přesune do náhradních prostor na křižovatce ulic Chelčického a Zahradní. Je před námi slunečný, ale taky docela větrný a chladný den. Maxima na východě Moravy se zastaví jenom mezi 12 a 15 stupni. Víkend bude proměnlivý s občasnými srážkami.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Snídaně šampionů.
2: No jo. Je pátek, dobré ráno.
3: Pátek, ahoj.
2: Ahoj, ahoj Jasmin, ahoj Fílo, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj Míšo,
2: dobré ráno, dobré ráno. Je vám, kdo jste se nás pustil. Nálada u nás dobrá, snad i u vás, a je to asi tím, že je pátek, bych řekl. Tak pojďme na to. Offspring, Why Don't You Get a Job, tím začíná páteční snídaně, hezký ráno.
0: Hit Radio Zlín. My friend's got a girlfriend, and he hates that

0: Don't You Get a Job. Tohle jsou Offspring, 6 minut po 6 na Hit Rádiu, dobré ránko. Jak se říká, myši mají pre. Znáte tohle přísloví asi, že jo?
1: No.
0: No. No ty to znáš určitě teďka, protože myši měli pre. Tvoj Kuba je byl dlouho pryč?
1: No, 2 týdny.
0: 2 týdny, a on je stále pryč?
1: Stále je pryč, v neděli si pro ně jedu na letiště už.
0: To je ono.
2: Si pro ně jedu, to bylo hezký.
0: To je ono, to je ono.
1: A já vždycky přijedu s nějakým trapným balonkem, minule jsem tam přinesla nafukovacího dinosaura a ještě navíc chodícího a on byl úplně hotovej z toho a jako po každý má nějaký trapnej, ale ten byl zatím nejtrapnější a strašně jsem se vyžívala v tom, jak on se styděl.
0: A to se nebojíš třeba, až na ně budeš čekat na příletech a teďka jenom se otevřou takhle ty dveře, on tě uvidí a že by tam zalez zpátky jak Homer Simpson do toho keře. To není ode mě. Takže se ti vrací, takže končí ti pohoda, dalo by se říct.
1: Ne, tak já se těším.
0: A jako jasně, že se těšíš, ale tak jsme říkali, koncertníky byly, že jo?
1: No tak co byli, to by byly i s ním, kdyby tady byl, tak termíny jsou termíny.
0: No, nevím, že tady spolu vysíláme, no, to je jedno. Takže ty strávíš víkend s tvým Kubou a bude to velký.
1: No prostě bude, s ním strávím víkend.
0: Co Filip?
1: No.
2: Já jdu prosím tě kamarádovi na svatbu, dlouho jsem nebyl nikde takhle na svatbě, takže se těším a jsem zvědavý, jestli to bude jako obrovská party, anebo to bude taková ta poklidnější svatba, protože i na takovejch jsem za poslední dobu byl, že to prostě nebyla moc velká party, prostě se to nerozjelo, takže buď špatný DJ, a nebo prostě suchaři lidi.
1: Ty jsi tam byl, Míšo, jo?
0: Já tam byl, no.
2: Právě dvakrát z těch 3 svadeb tam byl právě Michal.
0: To byl já.
1: No a co ty?
0: No, můj víkend bude takový klasický, já budu s rodinou. Já budu s rodinou.
2: To je tak hezký. Hele, vy to máte tak krásný oba dva.
1: Ty taky.
0: No tak by nás zajímalo, vy kdo nás posloucháte, s kým strávíte víkend, protože za malou chvíli začíná minuta šampionu, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a s kým strávíte tento víkend.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777.
0: Lost Frequencies, The Feeling, další muzika pro vás, hezké ráno.

0: tohle je Hit Radio. 6 hodin, 11 minut a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, klasika, a s kým strávíte nadcházející víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Mára přepeře víkend s manželkou a dětma.
0: Evča Frýdek Místek s dcerou a kamoškama.
1: Káča Osoblažsko v neděli s miláčkem.
0: Patrik Hradec, rodina.
1: Monča Kolín s přítelem, pokud teda zase nestráví celý víkend u počítače.
0: Klára Praha s kočkou.
1: Terka Liberec známe s vysavačem, pračkou a žehličkou.
0: Heli, Těnice doma s rodinou, včera na ní skočil nějaký bacil, tak už se těší do postele.
1: Petr Jedovnice má víkend s Kometou, včera Praha a v neděli v Brně.
0: Petra Svoboda nad Úpou víkend stráví ve volební komisi.
1: Štěpánka z Českých Budějovic celý víkend stráví s voliči ve volební místnosti taky.
0: Lucka Trhové Sviny, moje sobota bude strávená v práci s pacienty a neděle s bakalářskou prací a počítačem. Hezký den.
1: A je to.
0: A je to. Konec.
1: Tak děkujeme za zprávy. Krty.
0: Děkujeme. My jsou vlastně volby. Dneska a zítra. Je to tak, ne? Jo, nevím, asi jo. Filipe, ty jsi tady od zpráv, prostě dělej něco.
2: No, měly by být, já se teda přiznám, že ačkoliv jako zpravodajství.
1: Jo, tak, ano, pátek, je, a sobota, pátek a sobota.
2: Já jako politice tolik neholdu, chodím volit samozřejmě, ale jinak se v tom tolik nevyznám.
1: Dneska 14 až 22, zítra 8 až 14.
0: Já jsem vás zkoušel, samozřejmě, že to je jasný, že to je dneska no, zítra.
2: Jasně, jste viděli, já to taky věděl, jste viděli, zkoušel si, Jasmin to umí tak rychle najít.
0: Tak no tak je. Jo, tak pojďme hrát Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, další songy pro vás. 6 hodin 12 minut, tohle je páteční Hit Radio.

0: 7:15, pár minut k tomu, tohle je Hit Radio a Ray Dalton, dobré ránko, dneska je 9. října a dnes se slaví Světový den pošty, prosím vás.
1: Jestli je co ke slavení, no, ale jo.
0: No takhle, přesně před 152 lety, v roce 1874, vznikla ve Švýcarsku Mezinárodní poštovní unie, která právě usnadnila posílání zásilek mezi zeměmi. Mm-hmm. Takže dneska můžeme slavit, a Jasmin, ty na mě koukáš, kdyby se viděla, o čem se bavím. No, víš, jak fungovala? Víš, jak se dřív posílali zprávy? Chceš to vysvětlit? Hele, dřív se posílali zprávy, normálně, jo? Si vzala prostě tušku, papír a napsala si dopis na papír. Mm-hmm. Jo? Rukou.
1: Já chci říct, že já jsem podle mě jediná z nás tří, kdo to tady stále dělá, protože jednou...
0: No počkej, já ti to chci vysvětlit.
1: No tak vysvětli,
0: rukou.
1: No.
0: Pak si to dala do obálky, nalepila si tam známku, ta známka se většinou ještě trvolízla a hodila to do schránky, která byla někde ve městě, nebo u pošty třeba. A ona ti prostě nepřišla notifikace, že si to ten druhý přečet. Žádná modrá fajívka, nic prostě, jo. Takže ty jsi čekala na odpověď třeba týden. A víš, jak se používá pošta dneska?
1: No.
0: Objednáš si balík, jsi celý den doma a pak si jdeš vyzvednout papírek, že jsi nebyla zastížená. Takhle to funguje.
1: Zklamu tě, stále tam chodím, jak jsem chtěla říct, jednou cca za 3 měsíce, protože si posílám dopisy s mojí adoptovanou indickou dcerou.
0: A píšeš indicky nebo česky?
1: Píšu jí česky, s tím, že ne, píšu jí anglicky, s tím, že jakoby oni to překladači překládají pak, takže oni asi jí sice doručejí ten originál, ale zároveň jí doručejí dopis, který je přeložený do jejího jazyka. Posíláme si i fotky a informujeme něco jako ve škole a takhle, takže
0: stejně,
1: je to hezké.
0: Stejně, když se vzpomenete na to psaní teda dřív, co jsme úplně nezažili, že na ten dopis se čekalo třeba fakt týden a dneska, když ti partner neodpoví do 10 minut, tak už plánuješ jako rozchod, jo? Jiná doba. Takže dneska Světový den pošty. No já jsem vám chtěl říct super for, ale on by vám asi nedošel.
1: Takhle nízko dneska jdeme.
0: Hele, já dneska hledám dno, jo.
1: Dneska hledám dno. Nízko podlažní humor.
0: Hele, ještě to není.
2: Nízká laťka dneska teda nastavená. Už se můžeme jenom zvedat.
0: Cyril, stám ledy za malou chvíli. Hezký ráno.
3: Když si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: stavebniny. Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
16: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
15: Všechno. Zachraňte nás.
16: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
15: O, děkuju.
16: To my děkujeme.
17: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Rozenkova bude probíhat údržba vozovky. No a na Bruntásku v Krnově v Albrechtické ulici u Kaple počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: pěkný ráno z Hit Rádia, tohle jsou vynikající Coldplay Sky Full of Stars. 6 hodin 31 minut, je tady taky vynikající Filip a ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, obraz od americké malířky Gertrude Abercrombieové se po desítkách let našel ve výprodeji. Neznámý kupec ho v létě v Michiganu pořídil za pouhých $30, tedy zhruba za 660 korun. No a v aukci překonal všechna očekávání, prodal se v přepočtu za 30 milionů korun. Britský mladík v kostýmu Batmana se v Norfolku vydal za zlodějem, který ukradl kabelku jeho kamarádce. S pronásledováním pomohli i další přátelé převlečení za superhrdiny, kteří přivolali policii. Zloděj pod tlakem hlup zahodil na zeď, odkud ho Batman úspěšně sundal. Okradená žena tak dostala celou svou kabelku zpět v naprostém pořádku. No a útěk hodný Houdiniho předvedl poslední zářijovou sobotu zadržený na policejní stanici v Brazílii. Díky své hubenosti a mršnosti, nebyl jsi to ty Michale, se dokázal protáhnout z cely mezi mřížemi otvorem na jídlo. Video záznam je dokonce na internetu, je hitem sociálních sítí, my jsme ho viděli a je skvělý.
0: Děkuju za lichotku, ale můžu vás uklidnit, já bych si tím otvorem rozhodně neprotáhl.
3: Koukáme tady na to a opravdu jako to je tak malý otvor, já nechápu, jak to ten chlap zvládl, to je neskutečná věc.
0: Takhle samozřejmě hloupý vám vyprávět o něčem, co vám nemůžu ukázat, ale pokud jste u internetu, tak si to najděte, stojí to za to. Nicméně připomíná mi to, nebude to teďka někdy rok, co jsem si tady strčil prst do něčeho, nebo jsem ho vyndat?
3: Zítra to bude rok.
0: Zítra to je rok. Dáš to na sociální sítě?
3: Zítra třeba jo.
0: Tak jo, tak zítra. A už teď pro vás máme další skvělý hity. Bude Nelly Furtado, Say It Right, to vás bude bavit a určitě i tahle rokovější věc. Blink 182, my jsme Hit Radio 633. Hezké ráno.

0: Krásné ránko z Hitrádia, chvíli po půl sedmé, Nelly Furtado, s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Děkuji ti.
2: To, že je auto a rádio prostě nerozlučná dvojka, to jako víme, jo. Ale věděli jste, že hudba, kterou si za volantem pouštíte, tak může dost značně ovlivnit to, jak bezpečně řídíte? Protože jeden expert sestavil teďka žebříček údajně těch nejbezpečnějších písniček do auta. A představte si, že to jsou ty přesně ty naše hity, kterými hrajeme, jo.
0: No, světej div se. A nebyl to expert tady od nás Hitrádia, ale byl to nezávislý expert, to nám můžete věřit.
2: Ano, podle něj je ideální poslouchat hudbu, která má mezi 60 až 100 údery za minutu, což odpovídá zhruba tlukotu lidského srdce, protože moc rychlá hudba, ta vás může strašně moc vyhecovat, pomalá zase ukolíbat a máme tady ty nejbezpečnější songy podle všeho teda.
0: Je tady žebříček pěti, tak pojďme na jedničku, to je pan Sheeran. Jak to poslouchám, tak vlastně ta rychlost není to podle mě jenom během řízení, může to být třeba i při milování.
2: No, všechny ty songy odkazují jistým svým způsobem na lásku. K tomu se dostanem, takže...
0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding je další song. Už je to trošku rychlejší.
2: Co se hýbeš tady takhle?
0: Do rytmu ne. Major Lazer, DJ Snake a Mo.
2: Jo, tak to hodně miluju.
0: Miluju. To vám taky hrajem. A co vám taky hrajem, ale dlouho jsem to neslyšel u nás playlistu, je tohle.
2: No jo.
0: Sam Smith, Stay With Me.
2: Zase láska, no říkám.
0: Ale ta poslední teda, ta pětka jo. Tak tý mám osobní pouto, to mě teda baví asi nejvíc. To z toho vybrat, co? Takže tohle je pětka, která vás v autě zaručeně uklidní, ale já si myslím, že takhle po ránu a kort v pátek by bylo za dobře, abychom vás spíš probrali a neuspali. Tak tam střelíme Davida Guettu, Terry Swims, Tone Senai, Gone Gone Gone za malou chvíli. No a když se teda bavíme o vás, kdo teďka třeba řídíte toho plechovýho miláčka, tak vám řekneme, jak to v pátek jezdí bude doprava. Hezký ráno.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
5: Jo, ale to nejde tak náhodem.
4: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
5: Za 5 minut, jo?
4: S námi zapomenete, co je čekání.
6: Internext. Internet děláme my.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: pozvánka.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
4: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Opavsku ve Štěbořicích. Na silnici třetí třídy probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na D1 na 353. kilometru směrem na Prahu bude v levém pruhu probíhat oprava vozovky.
9: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Pořád jste tady.
14: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Kissy, ladíte Hit Radio, dobré ráno, Jonas Blue, Jack and Jack. A pojďme do Číny. Schválně, jestli nás už teď chvíli před sedmou poslouchají nějací studenti, žáci, tak lidi, pokud si myslíte, že máte ve škole přísný učitele, tak buďte rádi, že nechodíte do jedné školy v Číně.
1: Proč pak?
0: Učitel tady nachytal studentku s mobilem při hodině a místo poznámky podal kladivo a řekl, ať ten telefon před celou třídou rozbije. A ona ho rozvlátila.
1: A tak to je zase hustý, to já bych asi neposlechla.
0: Já vlastně trochu závidím, protože občas bych to udělal taky, taky bych nejradši poslal takhle svůj telefon do továrního nastavení kladivem. A mě by zajímalo, jestli vy jste někdy ve škole dostali nějaký takový bizarní trest. Vy, kdo nás posloucháte a vy tady, co?
1: Mně asi nebyl to žádný bizar, ale takový to, že musíš hodněkrát napsat, nebudu dělat tohle a tohle, a nebo co pro mě bylo horší, že tě přesadějí do první lavice, jo, ať jsi přímo před tou katedrou, ať na tebe pořádně vidí, tak to mi vadilo
0: to
1: ještě
0: jsem měl
1: víc.
0: Já, no, to jsem měl já, co u Filipu?
2: Já teda mám to, co Jasmin, ale jednou vím, že jsme kolem školy museli jít uklízet listí, odpadky a třídit kaštany, co se nosily, tehdy ještě sběr a kaštany, tak 3 hodiny takových jako prací kolem školy jsme měli.
0: Počkej,
2: za trest, že jsme zlobili.
0: A co chceš jako třídit na kaštanech, když jeden vypadá jak druhej, ne?
2: Nebo? No, jako ono se to nikam nosilo, že jo, takže spíš takhle, třídit.
1: Jo.
2: Třídit ne, ale odnášet někam, no man, na kolečko jsme to nahodili lopatou a to jsme někam vezli a takhle třeba 50krát jsme šli.
0: Jasně, a tam se to hodilo pak do stejnou kupu a ten, kdo zlobil, tak mu řekli, hele, tady máte kaštany, potřebujeme to zase tady přetřídit a dovezte to
2: na tak stranu. A pak přijeli popeláři a všechno to odvezli.
0: Přesně, hodili to do jednoho kontejneru. Pojďme na hity Lady Gaga, The Dead Dance a pak v 7 zprávy s Filipem. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Mobile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroën.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy, vítejte u nich. V komunálních volbách do místních a zastupitelstev kandidují nejen kariérní politici, včetně současných ministrů, ale také řada známých tváří. Těžit ze svého publika, fanoušku a čtenářů chtějí herci, baletní mistr, investigativní novinářka či hokejisté, a to nejen v Praze, ale i v dalších regionech po celém Česku. Řešit chtějí nedostatek sportovišť i pomoc pro sociálně znevýhodněné rodiny. Volební místnosti jsou v Česku tradičně otevřeny dva dny, a to dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 hodiny raní do 14 hodiny. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2025 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. A pojďme také na sport. Hvězdný hokejista David Pastrňák se na domácím vítězství Bostonu 6-1 nad Utahem v NHL podílal dvěma brankami a stejným počtem asistencí. Naopak další utkání bez kanadského bodu prožil Martin Nečas, a to přesto, že Colorado zničilo Calgary na jeho ledě 7-3. Jeden ze tří gólů Flames vstřelil i Adam Klapka. Velký příděl musel zkousnout obránce Vancouveru Filip Hronek. Canucks dostali od Hawajců titulu z Caroliny 7 branek. Český zadák strávil na ledě necelých 24 minut a opět byl nejvytěžovanějším hráčem svého týmu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Asteroid v Kroměříži nahradí louže. Umělecká socha Asteroid, která půl roku stála na Velkém náměstí, už je pryč a nyní se tam objeví další dílo. Kamenná mozaika Louže první od Mariky Toman Bumbálkové. Dílo o rozměrech zhruba 1 x 1,5 metru bude umístěné v dlažbě u zeleného záhonu vedle kroměřížské radnice a bude se přes něj dát normálně chodit. Teď ráno nám teploměry na východě Moravy hlásí něco kolem 7 stupňů a ani odpoledne už bůh ví, jak teplo nebude. Maxima 12 až 15. Navíc do toho bude místy taky foukat. Nebe má být ale po většinu dne polojasné.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ránečko.
13: Krásný pátek.
12: Snídaně šampionů.
9: Tady je slyšet, kdo se nejvíc těší na víkend, a je to Jasmin. Dobré ránko.
13: Stačí vteřinka za volantem a máte průšvih za 30 milionů. Přesně to se stalo jednomu řidiči v Praze, proberem za chviličku, stejně jako to, jaký největší průšvih se za volantem povedl vám.
9: Pak se něco takového stalo, jo?
13: Opravdu.
9: To je neuvěřitelný. Welcome on, tím začíná další hodin.

0: Jasmin se inspirovala v názvu tohoto songu Sharp and Dance. Akorát to první už ti dlouho nevydrží, co?
1: Akorát ne, no.
0: Akorát. 7.07, doblé láno z Itálie.
1: Znáte takový ten stres, když řídíte nějaký třeba větší auto, vyjíždíte do podzemních garáží a říkáte si, tak vejdu se, nevejdu se, možná se trošku i přikrčíte v tom autě, jako kdyby to mělo pomoct. No tak tenhle ten strach se jednomu řidiči v Praze tak nějak vyplatil, protože převážel vrtnou soupravu a zasekl se.
0: Zasek se pod mostem, ale táhli, až hřepu vytáhli, povedlo se dneska v noci. Já teda musím říct, že teda gratuluju, ale já jsem se do toho člověče tak ponořil, že mi to je líto, jak kdyby končil nějaký seriál, jo. Protože já jsem včera u toho usnul, člověče.
1: Jak u toho usnul?
0: No, já jsem si na dnes opustil živý vysílání.
1: To je takový magor, ten.
0: Nechal jsem to, na pozadí u toho jsem pracoval a nechal jsem zapnutý zvuk, jo. A ten zvuk, ono to znělo nějak, my si to můžeme pustit, jo, tak jak mě to uspalo, takhle to znělo.
1: To je jako bílej šum,
0: jako
1: ten uspává,
0: šum,
1: no.
0: Takže normálně mě uspal zaseknutý návěs. A prostě dobrý, no, tak jsem se probudil a čtu to, že už je venku.
1: No tak škoda 30 míčů, ale už je venku, nicméně vám se stalo něco, jaký bizárek s autem?
0: No tak já jsem to tady už jednou vyprávil, takže se budu opakovat, když jsem měl řidičák chvíli a no. Nadsouval jsem v České Skalici autem do Penny Marketu. Tak to se mi stalo, no. Zarazil jsem zadek auta asi o 2-3 cm jako dovnitř, takže táta si toho všimnul, to bylo tak, jako já říkal, že to je moje auto, bylo to tátovo auto samozřejmě, a táta si toho všimnul až pak po nějaký době, no, takže tohle se stalo mně.
1: Mm-hmm. Já mám taky historku z autoškoly teda ještě jsem to neměla dodělaný, ty papíry, sednu do auta, tam ten můj pan učitel, a on se mě s někým spletl, on si myslel, že už jsme jako asi dál v té výuce, než jsme byli, a říká, no, tak vycouvejte, a já říkám, to jsme se ještě neučili. A on, ale jeho učili. Říkám, ne, opravdu ne. A on, no tak, a teďka si viděl v té hlavě, přepočítávám. A říká, no tak se koukněte dozadu, jako na, za rameno, a dejte zpátečku a vyjeďte. No tak jsem to udělala a nabořila jsem ho do lampy, že jo.
0: Aha.
1: Takže celý zadek tam protlačený od té lampy, takže mě strašně seřval a už jsme spolu nepokračovali, no.
0: A udělala jsi to u tu školu?
1: Jo, ale s někým jiným pak.
0: Co Filip?
2: Hele, já vždycky jenom couvání, jsem měl 3 nehody za život. A pak musím ještě teda zmínit ne auto, ale motorku, kterou jsem si opravdu, to je jak z těch zpráv, které říkám v updateu. Vyzvedl jsem si z brusu novou motorku před 4 lety.
0: Ano.
2: A druhý den jsem tam za pánem přijel, že mám zlomenou páčku na spojku, zlomenou řadičku, zlomený zrcátko. No prostě jsem to normálně položil, ale ne v moc v rychlosti. Já jsem se otáčel na štěrku a skútr se prostě chová trochu jinak než ta 200-kilová motorka, takže hned jsem tam přijel, 4 díly vyměnit, měl docela legraci.
0: Ale ty jsi ideální zákazník, jako, vem si, že si tam koupíš novej stroj a hnedka tam jdeš na servis, jako, komu se to poštěstí takhle.
1: Tak jaká nehoda nebo jaký bizárek se stal vám takhle s autem, s motorkou, se skútrem, s čímkoliv?
0: 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem střelte SMS-kou. Vrátíme se k tomu, teď Eminem, Rihanna, taky Huntress a Golden na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Huntrix Golden, Hit Radio, 7:45, 2 minuty k tomu. Návěs s vrtnou soupravou, co se zasekl v Praze pod mostem, se podařilo vyprostit. Škoda za 30 milionů, to se tam nevejde, ale vejde prásk. Ptali jsme se vás, kdy se vám stala za volantem nějaká taková podobná situace, na kterou teď možná třeba rádi vzpomínáte.
1: Zpráv a hlasovek od vás přišlo hodně, tak pojďme na to. Čau ranní dvojko, na střeše vozidla jsme vezli kola. Co čert nechtěl, v autě jsme byli 4 a všichni jsme na to zapomněli. A najeli do průjezdu. Samozřejmě urvaný držák a poškrábaná celá střecha od šlapek. Hezké ráno.
0: To musela být strašná perda.
2: No to jo.
0: Taky píše Adela, ahoj, není to sice můj zážitek, ale je to bizár, který z hlavy asi jen tak nedostanu. Před lety na brigádě jsem měla kolegyně, která couvala, až nacouvala do obrovského bagru. Nějak záhadně se tam objevil, zaparkovaný.
1: Zdravím všechny do rádia. Jedna moje situace, kdy jsem se fakt hrozně styděl, byla, když jsem se otáčel se svým SUVčkem na parkovišti mezi obchody, koukám do zrcátek, levá, pravá a najednou velká rána, kouknu za sebe a tam pouliční lampa, jediná široko daleko v okolí. Daniel, no tak ty jo, s těma lampama máme problém, nebo má problém více roz nás, no?
0: Já jsem se tomu nepřiznal, když jsme to řešili předchozím vstupu, taky jsem vzal jednu lampu jednou. Další zpráva, dobré ráno, manžel ve své práci řídil doprovodné vozidlo právě před návěsem s vrtnou soupravou. A? Rychlost asi 20 km za hodinu, délka trasy 60 km a jelikož byl po večírku, tato monotónní rychlost ho uspala, sjel z vozovky do příkopu a návěs musel vyprošťovat jeho. Ahoj. Geniální.
1: Máme tu i hlasovky od vás.
0: Třeba tu od Naty.
3: Ahoj, Hit Radio. Do nás narazila srnka z boku. Byla to taková rána, že jsme se obě dvě lekli, ale sice potom doběhla na pole, ale museli jsme volat samozřejmě policajty. Takže papa a uvidíme se zase někdy jindy.
1: Papa, vidíme se.
0: Pak se holky probudili a museli do školy. Tak máme tady ještě hlasovku od Moniky.
4: Ahoj, tak já mám taky krásnou příhodu. Měla jsem řidičák asi tak 3 měsíce a jela jsem ze zahrádky, na předním sedadle jsem měla 15-litrový kýbl s rybízem. No a v zatáčce mi ten kýbl sjel, mě nenapadlo samozřejmě nic lepšího, než se ohnout. No a nabořila jsem na sídlišti lampu, lampa se zakymácela, padla jak podťatá. Takže jsem zajela na parkoviště, mezi tím samozřejmě už někdo volal policajty. No a když dorazili, tak to bylo docela potupný, protože celý sídliště koukalo z balkónů a z oken,
0: no, jasně,
4: jak já tam dýchám do trubičky v 11 dopoledne.
0: Všude rybíc.
4: Samozřejmě jsem nenadechala, navíc zjistili, že mám 14 dní prošlou technickou, což já jsem nevěděla, protože o auto se staral tenkrát ještě manžel. Mm-hmm. Takže to bylo opravdu veselé. Od té doby vím, že se zásadně pro nic neschýbat, neotáčet se za dětma, za pejskem, za čímkoliv. Taková veselá příhoda, no. Zdravím celý rádio ze západu, ahoj.
1: Zdravíme i tebe, Moni, a děkujeme za hlasovku.
0: Tohle je vlastně krásný poučení, opravdu pro nic se neschýbat, neohýbat, no, ale já úplně vidím teďka jako do její hlavy, jo, do Moniky, ale si říkala, tak počkej, tak hele, buď rybíz, anebo lampa, no, tak bohužel. Vyhráte rybíz, no. Jelen, všude zdejší, 7:21, tohle je Hit Radio, hezky.

0: je fakt.
1: Tohle jsou Jeleni 724, Hit Radio, krásné ráno. Pořád nám od vás chodí zprávy, co za bizarní věci se vám stalo za volantem. A musíme přečíst ještě tu od Sylvie, píše: příběh se srnkou mi připomněl naší situaci, kdy letos v lednu jedeme s manželem do porodnice rodit našeho syna a po cestě nám do boku auta skočila srna. To fakt v tuhle chvíli chceš řešit, to píše Sylvie. Opatrně na těch cestách, děkujeme ještě jednou za vaše zprávy. Jak to na silnicích vypadá, kde to je porod, takhle v pátek po ránu, kde to stojí, řekneme, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přihodíme i písničky, třeba tohle Pink Fucking Perfect, hezké ráno.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu?
15: Barvu? Je, tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, na D1 kolem 347 km směrem na Ostravu probíhá v pravém pruhu oprava vozovky. No a v Ostravě v Domovské ulici v úseku mezi ulicemi Klasná a na Konečné je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Rozhodně jeďte jinudy.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz. Hit Radio.

0: 8. Pink a taky Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Číně se objevil poněkud neobvyklý žebrák. Humanoidní robot klečel na ulici, měl sepnuté ruce a žádal kolem jdoucí o peníze. Podle videa potřeboval příspěvek na elektřinu. Záběry samozřejmě okamžitě obletěly sociální sítě. Jedna rakouská cukrárna přišla s poněkud netradičním poplatkem. Zákazníci si musí připlatit za umytí použité sklenice nebo poháru. Cena je 70 centů, tedy zhruba 17 korun. Majitelka tím chce pokrýt náklady na vodu, elektřinu a práci. No a na závěr, švýcarští celníci nevěřili vlastním očím, když kontrolovali jednu turistku vracející se z dovolené. Převážela totiž neuvěřitelných 55 kufrů. Po důkladné kontrole se ale ukázalo, že v nich není žádný kontraband, všechno mělo být pro osobní potřebu.
3: No a na mě Kuba něco remcá, když mám limit nad těch 20 kilo.
4: Já jsem chtěl říct, kdyby to nebylo omezený na těch 20, 25 kilo a jeden kufr, tak takhle vy, že necestujete normálně.
3: Asi jo.
4: Jo, ale řekněme, proč 55 kufrů?
2: Nevím, co tam vozila, no. Asi byly výprodeje.
4: A nebo jako stěhovat se letadlem, vlastně proč ne? Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Naposled pro vás máme tento týden voucher v hodnotě 5-2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka.
3: 5-2000 znamená 2000, prosím, jo?
4: Napište nám, chci soutěžit na 777-937-777, teď jedna plnotučná 90. Tohle je pan Alban, It's My Life. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Doktor Alban,
1: It's My Life. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 8 minut po půl osmé.
0: Rychlá pětka. A teď budete hrát vy. Máme pro vás tento týden poslední voucher v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotheka, kde najdete více jak 3000 titulů. No a o to si zasoutěží Michal. Míšo, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno. Michale.
1: Dobré ráno, bude to Slezská jízda. Zdravíme do Oder u Nového Jičína.
2: Jo, taky vás zdravím.
1: Tak Míšo, jsi připraven na 5 otázek?
2: Asi jo.
1: Tak jdeme na to.
0: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 zvířata, která žijí v lese.
2: Vlk, rýs, zajíc.
0: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Kolik prstů mají dohromady 4 ruce?
2: 20.
1: Ano.
0: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje jediná blondětá dívka mezi původními šmouly?
2: Šmoulinka.
3: Ano. Jasně.
0: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kolik centimetrů má 1 metr?
2: 100.
1: Mhm.
3: A poslední otázka. Je krtek slepý?
2: Ano.
1: Ano.
3: Ano, ano, ano.
1: A to je správně. Michale, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup na Audiothece.
2: Jo, díky moc.
1: Je to tvoje. Mně se líbilo, tebe nejvíc zaujala, pobavila otázka se šmoulinkou. Ty jsi to vystřelil normálně. Ty jsi měl rád šmouly, ty jsi byl malej?
2: Taky, ale jsem se na to hodně díval, ještě nedávno.
1: No, jasně, jasně, šmoulové. No tak Míšo, voucher je tvůj, zdravíme do Oder. Říkám to správně, do Oder?
2: Jo, asi jo, takhle jak se to říká, no.
3: Asi jo,
1: prostě do Slezska. Tak Míšo, měj se krásně, hezký víkend a zase ozvi někde, ahoj.
2: Vám taky, mějte se, čau.
3: Děkujeme, ahoj.
0: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: Za 2:45, tohle je páteční Hit Radio a prosím vás, nevím, jestli jste si toho všimli, ale Vánoce už tak nějak jako bušej na dveře.
1: Ne.
0: No, aspoň podle supermarketu, já jsem dokonce viděl před jedním obchoďákem tady v Praze krásně nasvícený vánoční stromek a říkám si, jestli ještě jako není brzo.
1: Rozhodně je brzo. Jakože já už jsem viděla i nějaký instagramový příspěvky, kde lidi píšou, tak a tady máte termíny vánočních trhů, uložte si to předem, ať pak neříkáte, že jste to nestihli jako každý rok.
2: 28.11.
0: Já si myslím, že řekneš 24.12. To bývají Vánoce.
2: To bude, ale 28.11. začínají třeba trhy tady na Staroměstském náměstí v Praze. Je 9.10. Jo, takže ono to není od věci už.
0: Ono to uteče. Jako teďka to je zatím pohodička, ale ono se to potom změní na tohle.
1: Jasně.
0: Přesně, 23. Na všechno na poslední chvíli. Já teda za sebe, jestli můžu říct, jedna věc, kvůli který se na Vánoce těším, tak to jsou pelíšky.
1: No jo, to jo.
0: To jsou pelíšky. Já samozřejmě, že si to můžete pustit, já nevím, někde na Netflixu nebo kde to je, ale prostě v té telce na ty Vánoce, když jsi s rodinou, tak to má úplně jinou atmosféru. No, hlavně tam uděláš značku.
1: Jakou nebo čím?
0: Drápem ne, vole. Imagine Dragons, Enemy, za malou chvíli tady v playlistu, no a teda za pár týdnů už je Vánoce ve vašem městě, tak hezké ráno z Hit Radia.
3: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
11: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
18: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
19: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
20: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
21: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
22: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic směrem na přestavlky. Se srazila dvě osobní auta, projíždí se s omezením. No a na dálnici D1 na 277. kilometru směrem od Kroměříže na Přerov stojí u krajnice porouchané osobní auto.
24: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
25: To jen se zeptej tatínka.
26: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: podíváš. A páteční hit rádio snídaní šampionů v 7.55.
1: Pamatujete si ještě na papírový žákajdy, žákovský knížky, hlavně na ten stres, když jste ji pak měli doma ukázat rodičům, když tam přibyla nějaká špatná známka nebo nějaká třeba poznámka, tak teďka si představte, že se některé školy opravdu vrací k těm papírovým podobám, protože nechtějí, aby rodičům co dvě minuty tam chodilo nějaké upozornění. A já s tím souhlasím, protože vy něco provedete ve škole a hnedka o tom ten rodič ví.
0: No jasně, a ty už pak přijdeš domů s tím, že jdeš si pro tu zlobu, ale takhle prostě přišla a tak co ve škole?
2: No, dobrý.
0: Takže já jsem rozhodně za ty klasický papírový žákovský knížky. A máte nějakou vzpomínku? Nějakou top poznámku třeba? Vy, kdo nás posloucháte, můžete cinknout 800 937 937, co vy dva tady.
1: Já jsem dostávala poznámky jenom za smích. Já jsem jako jinak byla hodná, ale strašně jsem se smála pořád. Furt jsem vyrušovala smíchem, takže leda tohle.
3: Já jsem dostávala hodně poznámek. Ve třetí třídě třídní důdku dokonce jsem dostal. Rozbil jsem okno.
1: Yeah.
3: Schválně doma jsem do něj hodil kámen a chtěl jsem to vidět prostě. Samozřejmě za tím oknem nikdo nebyl, jo, zas tak hloupej jsem nebyl, ale třídní důdku jsem dostal a doma jsem taky dostal potom.
1: A co tady mistr Knejp?
0: Já byl v klidu, já jsem nic neprovedl, ale ty spíš určitě. Ty žákovský tak jako občas prostě zmizela, občas schořela, prostě to máš, ale to byly žákovský, který trpěli normálně samovznícením.
1: Občas schořela.
0: A vím, že kamarád nebo bývalý spolužák na základce právě takhle schoval žákovskou, nebo řekl učitelce, že ji ztratil. No a prostě pak přišel Míša a našel jí strčenou pod lavicí, tam jak se lepily žvejkačky, jak tam byla ta konstrukce, tak ona tam byla zastrčená a já jsem ji vytáhl během hodiny a říkám, Majičelko, já jsem našel, fakt, takovej jsem byl.
1: Tak to ne, ne.
0: Takovej jsem byl.
3: To mi sedí k tobě, no.
0: Přesně, jo, no tak děkuju, no.
4: Si svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
7: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní. Ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásný pátek, za minutku 8 hodina, další zprávy jsou tu, vítejte u nich. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. Hasiči ve čtvrtek pozdě večer uvolnili kamion, který se ve středu večer uvázel pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky, řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Přes noc na pátek soupravu rozebírali, aby ji mohli vytáhnout z pod mostu a odtáhnout pryč. A pojďme také na sport. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí proti Skotsku, od Veta se potom hraje v úterý. Skotky v kvalifikační skupině ani jednou neprohrály, Češky skončily druhé za Walesem. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Rekonstrukce Kena Květen ve Zlíně Malenovicích začne do měsíce. Vznikne tam multifunkční centrum pro koncerty, divadlo nebo besedy. Zázemí využijí i místní spolky a ve vstupu má být kavárna. Budovu malenovického kina musí ještě před zahájením prací uvolnit Česká pošta, která tam má pobočku. Zůstane tam ještě týden a pak se přesune do náhradních prostor na křižovatce ulic Chelčického a Zahradní. Je před námi slunečný, ale taky docela větrný a chladný den. Maxima na východě Moravy se zastaví jenom mezi 12 a 15 stupni. Víkend bude proměnlivý s občasnými srážkami.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: A taky Filipem, hezké ráno.
1: Krásný páteček.
0: Čau. Snídaně šampionů. Filip má trochu ADHD při pátku a začal tady vydávat zvuk motorek.
1: No ty taky.
0: No já taky, já jsem se přidal a mě to připomnělo, já tady mám něco pro pamětníky, schválně si vzpomenete, a myslím si, že to, co vám pustím, nám připomene tu dobu, že to bylo první video, který jste na internetu slyšeli, jo, tak poslouchejte. Borec předvádí motorky.
17: Suzuki's, no question
0: Suzuki.
17: About it.
0: To tady dělal Filip.
1: Tak to mě úplně minulo.
0: Počkej, dál.
17: Hondas. You don't even know what it is when I goes by. It'll surprise you. Honda. Harley Davidson's.
0: Harley Davidson nejlepší. Hele, tohle je normálně historie internetu. Kdo to znáte, klidně napište. Teď Liquido, narkotik, 8 hodin 2 minuty. Hezký ráno z Hitrádia.

0: narkotik a taky páteční hit rádio 6 minut 8. Hezké ráno dneska a zítra volby. Komunální volby a česká kreativita se nezapře. My se tady bavíme nad názvech stran, které jsou na kandidátních listinách. Jo? Co tady třeba je? Je tady například aktivní řitka. Nebo živé hrobice. Nebo co mě baví, tak je tady třeba RUM, RUM, rozumně utvořený mandát, anebo DNO, droužkovičtí nenapravitelní optimisté. A mě by zajímalo, jak by vypadal ten povolební večírek, kdyby třeba měli udělat koalici, jak by to vypadalo, to by byl mejdan.
1: Jako mě baví tahle ta jejich kreativita každopádně.
0: Je to skvělý. Mě by zajímalo, jak byste pomenovali vlastní kandidátku, kdybyste museli založit jedno ve vaší vesnici. Ono celkově vlastně to týká těch menších měst, protože ta velká města, tam jsou ty velké strany, známe. Ale tady na těch menších obcích a menších městech se objevují právě takové názvy. Tak jak by se to jmenovalo? Jasmin, kdybychom spolu založili kandidátku, jak by se jmenovala?
1: To je blázné. Mě napadalo samotný, ale ne s tebou určitě.
0: Samotáři. Samotáři. Co Filip, co by nám doporučil?
2: My dva, kdybychom byli spolu, tak vtipní a spolehliví. Jmenovalo.
0: Tak to bych bohužel v programu nemohl
1: takový
0: dodržet.
1: Takový oxymoron, že?
0: To bych, je to hodně oxymoron, to bych nemohl dodržet. Jaký by byl náš program?
2: My bychom samozřejmě měli více sportovišť, zprůjezdnili bychom Prahu bez kolon, že do jednoho roku bychom to zvládli.
0: Že? Jasně, no, tak to by bylo lidem v Ostravě teda jako k něčemu, zprůjezdněná Praha, zprůjezdněná. No takhle, my bychom asi žádnou stranu mít nemohli, nicméně vy, kdo nás posloucháte, tak potkali jste nějakou takovouhle zajímavou stranu, případně kdybyste opravdu měli u vás v obci nebo u vás na vsi založit nějakou stranu, jak by se jmenovala a jaký by byl váš program? Pojďme si z té politiky udělat trochu legraci, to je účel. 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo klasicky to poslat SMS-kou. Těšíme se na vaše nápady, teď hity Mark Ember, Belong Together. Hezké ráno.

0: Robin Schulz a Erika Sirola. Speechless. 8 hodin 14 minut.
1: No řekni to, co jsi.
0: Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já si myslím, že název tohle songu by se neměl říkat veřejně. Na letošních kandidátkách do komunálek se objevují kreativní názvy stran. Aktivní řitka, živé hrobice, nebo třeba RUM, RUM, rozumně utvořený mandát a tak dále. A ptali jsme se vás, jestli znáte nějakou takovou další stranu, jestli jste něco letos potkali, případně jak byste pomenovali svoje hnutí, kdybyste museli.
1: Ta aktivní řitka je jako super, je, ale jedna ze zpráv zní třeba...
0: Vlastně konečně někdo, kdo chce s obcí opravdu hnout, že jo?
1: Kámoš je z Ademova a chtěl založit stranu Strana pro ekonomický rozvoj města Ademova. Neschválili mu to kvůli zkratce SPERMA. Chápeme? Tak dál.
0: No jo, tak vám taky píše Hanka, krásné ráno, u nás zřejmě BLP alias budoucí liberecké blaho.
1: Další zpráva zní, mě vždy před pár lety cestou do Krkonoš bavili billboardy s obrovským nápisem pod kandidáty. Paka navždy.
0: Počkej, tam je nová paka. Paka navždy. To je geniální.
1: Pak tam máme nějaký hlasovky od vás.
0: Tak hlasovku od Štěpána.
2: Tak za mě je jediná možnost. Frištatský umělecký cech Kutilů. No, má to akorát jednu vadu. A to zkrátku fuck.
0: Pojďme taky na hlasovku od našeho Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. Co já si tak pamatuju, tak byla nějaká strana zelených. Jo. A potom byla ještě nějaká strana přátel piva. A pak byly ještě nějaký politický strany, no.
1: No.
3: A kdybych mohl mít politickou stranu, tak by se jmenovala politická strana ne. Když je ano, tak já bych měl ne. Tak zatím čau.
1: No co by ne, viď?
0: To je kreativní, takže ne 2026. Tak co, dneska a zítra komunální volby, potkáme se u urny. To byla taková do větru otázka, jasně víš.

0: Eva Farnamiraj, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. Mně přijde, že my v dnešním vysílání zjišťujeme, že dno má ještě sklep. Tak zdravíme milovníky přízemního humoru. To je neuvěřitelný pátek, no.
1: Jsem ráda, že nás čeká tenhle ten song. Já miluji, když tady mluvíš francouzsky, Míš.
0: No, já jsem právě chtěl říct, že jelikož se nestává často, že bys týzovala muziku, jestli bys to mohla přečíst a říct, jak se ta písnička jmenuje i ten interpret.
1: Metr Žím.
0: Hezký.
1: S, a tam už nevím.
0: Tak pojď.
1: Esquitime.
0: Tak já teda přepnu, jo.
2: Esquitime je.
0: Já jsem to zjišťoval, je to Esquitime.
1: No, tak ty jsi připravený, mě si hodil do vody, co tady machruješ. No, my držím.
0: Za chvíli vám to hodíme k vám, všude, kdy nás posloucháte. Lev, cože?
1: Lev, les est tramvaje, je remandle, le
2: bosier. Až je bonbon, bordo.
0: Tak jo, ten sklep už máme teda, no.
2: Suterénu jsme zatím.
3: Si svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista. Skonto nábytek.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Pest Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Brilla.
14: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
15: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
16: To je nákupní centrum Čepkov.
15: Sortiment všeho druhu.
17: Restaurace, kavárna.
15: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
18: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
19: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
20: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
21: Jsem máma. Už nikdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
1: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy v Ostravě, v Domovské ulici, v úseku mezi ulicemi Klasná a Nakonečné je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. No a na Kroměřížsku v Holešově v ulici Národních bojovníků se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu. Nehodu vyšetřuje policie.
22: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list. Hey!

0: Noční hit rádio. Tohle je Snídaně šampionů. Je tady Filip a ten má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Pracovník španělského supermarketu si vzal dvě lékořicové tyčinky, které byly ale určeny k vyhození, jenže právě kvůli nim dostal okamžitou výpověď. Zaměstnavatel trval na tom, že si zaměstnanec nesmí brát zboží ani tehdy, když je určeno k likvidaci. Zaměstnanec technických služeb v německém Sasku narazil při sekání trávy na nečekaný poklad. Zemi objevil 8 malých zlatých cihel a další dvě byly nalezeny později. Hodnota nálezu je v milionech korun. A co je navíc zajímavé, majitele se stále nepodařilo dohledat.
0: Nebylo jich 8, ale 10?
2: A?
0: Původně?
2: A na závěr, japonská seznamovací agentura přišla s netradičním nápadem. Začala zkoušet seznamování lidí, kteří mají stejné příjmení. Projekt má ale poněkud komplikovaný právní rozměr, protože japonské zákony tak se prý s takovými sňatky úplně snadno nesrovnávají.
3: Co když máš příjmení, který se ti nelíbí, chceš se ho konečně zbavit, říkáš si, tak se provdám, bude to dobrý, no a máš zase tady, nevím, pytlíka.
0: Třeba knejp. A budeš knejpová prostě. Knejpová. No, ale tak když jsi novák, tak to je v pohodě, jo, ale já třeba s mým příjmením, já bych asi těžko hledal stejného partnera. A hlavně jsem teda na holky, tak tam je asi.
2: Nekecej.
0: Já vím, že tě to zklamalo.
2: Přiznej se.
0: Pojďme na srdcovku. Tohle jsme vybrali my tři, to vás bude bavit. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, 8.34. Hezké ráno.

0: Činasky, Hit Radio za 9:45. Hezké ránko. Činasky za mě patří mezi jedny z nejlepších českých kapel. Samozřejmě se tam řadí za mě i kapela Kryštof.
1: Ano.
0: I kapela Kryštof. Osobně mám teda radši tu starší tvorbu, možná protože už jsem trochu dinosaurus. Nicméně, dneska ve 13 hodin byste si měli naladit Hit Radio, protože k nám dorazí Richard Krajčo, aby představil nové album Půlnoční hřích.
1: Takže jestli vás zajímá, co novýho kapela Kryštof chystá, vytváří, jak zní jejich nová hudba a co se vlastně skrývá za tím názvem Půlnoční hřích, tak dneska od 1 odpoledne se to u Jirky Pelnáře dozvíte.
0: A třeba pro nás pamětníky na té nové desce bude i zvukový návrat tomu starému Kryštofovi. Uvidíme, necháme se překvapit, takže dneska Richard Krajčo ve 13 hodin u Jirky Pelnáře a u nás za malou chvíli další skvělý hit je třeba Alanis Morissette nebo Rose a Bruno Mars. Hezký ráno.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
6: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
7: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na

0: www.bb.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Tohle je vynikající Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dáváte si páteční Hit Radio, snídaní šampionů v 8.51. Krásné ránko.
1: Já miluju reality shows. Nejlepší je na nich to, že můžete mít třeba dokonale připravenou jakoukoliv strategii, hlídat si fakt každý slovo, ale pak vám to něco může naprosto zbořit. A v případě třeba teďka Denise z Love Islandu to byla jeho přítelkyně, protože on tajil, že má přítelkyni, odjel na ostrov lásky jako bombšel, najít si tam někoho, no a samozřejmě se tam nechoval tak, aby se to té přítelkyni líbilo, logicky. A všechno televizi osvětlila, poslala do televize videa toho, že teda s ní opravdu Denis chodí, a parádně mu to nandala a on tam má teďka velký problém. A říkám si, že někdy je opravdu lepší jako dávat si pozor na tyhle věci a stačí kolikrát jedna věta k tomu, aby se všechno podělalo.
0: Říkám si, kde jinde se snažit něco zatajit než v televizi.
1: No jasně.
0: Že jo, ale to mi vlastně připomnělo, že člověk se občas prokecne ani neví jak. Mě to připomnělo, já když jsem bydlel s rodiči, tak jsem měl od táty zaracha. Jo, táta teda nebyl doma, máma mě pustila ven na kolo. No a ona se před nějakou dobou odstěhovala sousedka do vedlejšího města. Já jsem se pak vrátil domů, byl jsem že na tom kole a Míša, aby řeč nestála, tak říkám doma večer. Ale jsem si vzpomněl, že jsem dneska potkal paní Švorčíkovou a táta. A táta.
2: Kde?
0: A já.
2: A já.
0: A do prčic. Takže takhle jsem se propálil. Máš něco ty?
1: Mám taky, no. Já jsem někdy v 16 letech, třeba 15, 16, nevím, chodila s jedním klučinou a mě rodiče nikam nepouštili. Jo, já jsem nemohla ani spát u kamarádky. A jednou mi to teda jako dovolili, že můžu spát u té kamarádky, která bydlela za rohem. No a ten můj kluk bydlel v Lysí nad Labem. Já jsem navštívila místo kamarádky tehdy toho kluka, to, kdo poslouchá nějaký dítě, nedělejte to, jo.
0: Co ve škole už.
1: No, dobrý. A druhý den jsem se vrátila domů, zvesela, hezky, pěkně si tam dubkám. A mamky manžel říká, tak jak bylo v Ústí, ze srandy, protože on si myslel, že ten můj kluk je z Ústí nad Labem, ne z Lysí nad Labem. A já říkám, to je Lysá, prosím tě, jo. A ještě jsem to vlastně mohla uhrát, jo, ale v ten moment já jsem vlastně pochopila, že jsem se prokecla, i když ještě ne ze 100%, a on to taky moc dobře pochopil, no. Že jsem nebyla tam, kde jsem říkala, a to bylo čoromoro, to vám říkám.
0: No
1: a
0: tak nemáš lhát?
1: No teď já mít teďka svoji dceru, já to teda ne.
0: Třeba stálo to za to aspoň?
1: Ani ne, čoče.
0: No tak škoda, no, kdyby to aspoň za něco stálo. David Guetta, tohle za něco stojí, to je poslední song páteční snídaně Love

0: rádio a my se musíme rozloučit, musíme jít, protože po deváté nás střídejí naše fantastiční kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Kato a John Dean Lewis, taky Krištof.
1: Děkujeme za další krásný týden s váma a těšíme se zase v pondělí.
0: Dneska jsme našli, jak jsme říkali, no, jsme hledali dno, který pak mělo ještě sklep. Byl to humor na úrovni, my se to, no, přes víkend prostě vyresetujeme a v pondělí se budeme prostě těšit.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak si užijte víkend.
1: Odpočiňte si a slyšíme se od 6 v pondělí.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, máme nějaké komplikace na cestách, tak pojďme na to. V Dolní Lhotě, kousek od kostela, boural nákladák, na ulici Vsetínská ve Valmezu, jak je křižovatka na Šafáříkovu, tak tady se řeší zase naopak nehoda auta s motorkou. Vaše dopravní info, volejte na 601 13 13 05.
4: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek, nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
14: Hezké dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v Senátu. Lidé mohou hlasovat dnes nebo v sobotu do 2 hodin popoledni. Zlín začne rekonstruovat bývalé kino Květen v části Malenovice. Za zhruba 80 milionů tam vznikne multifunkční kulturní centrum. Budovu musí ještě uvolnit Česká pošta, která tam má svou pobočku. Poslední provozní den bude 16. října. Při rekonstrukci bude pošta v náhradních prostorách. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává stále více lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
15: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
14: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod.
16: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: 12 stupňů měříme v Uherském Hradišti a na Valašsku jsme teprve na 7. Dnešní maxima se budou pohybovat mezi 16 a 13 stupni Celsia. Na Valašsku maximálně mohou na některých místech naměřit i třeba jenom 12. Převážně má být polojasno a když se večeru zatáhne, tak nepočítejte s žádnými srážkami.
12: Hit Radio Zlín.
3: kamarádi, máme tady pátek, Páťulínek. Filip Bartek už je s vámi na Hitrádiu Zlín a víte co? Já vám řeknu, kolik máte jet ve Zlíně, abyste projeli zelenou vlnou. Mám totiž známé, haha, tak jsem to zjišťoval. No a mezi tím Kato and John, muzika Dean Lewis anebo Krištof, pokud cestujete. Hezké ráno, teda dopoledne už.

Krištof Sima Martausových, legendární hitovka Hvězdáři. Cokoliv může být ve hvězdách, jak se zpívá, ale některé věci jsou jasně dané. A to třeba, že příští rok už by naplno měl fungovat systém, který nějakou dobu dávají dohromady ve Zlíně, a je to systém v uvozovkách inteligentní křižovatek. Realizační firma dokončuje modernizaci právě křižovatek ve Zlíně a celkově té dopravy. Poslední stavby jsou, poslední zapojení, a do konce roku se má všechno tady tohleto testovat a právě od nového roku už by to mělo být plně funkční. Ale já vám teďka, kamarádi, řeknu úplný řidičský game changer pro cestování po Zlíně. Chtěli byste projet zelenou vlnou? Já vám řeknu, jakou rychlostí musíte jet. Podívejte se na tachometr. Je to 48 km za hodinu. Jak se rozsvítí zelená, když pojedete 48 km za hodinu, tak byste Zlínem měli projet celou dobu. Neptejte se, jak to vím. Já mám své známé na jako jistých místech. Ale samozřejmě se vám do toho může zaplantat, že jo, někdo do toho zdrží, někdo dopojede zase rychleji, tak by vám to zkomplikovalo. 48 km za hodinu, když pojedou všichni, bude se jezdit jenom přes zelenou. Takhle jednoduché to je.

Shibuzi a Barsong Tipsy na Hydrádiu Zlín do vašeho cestování. Já jsem před chvilinkou říkal, že pokud byste s Línem chtěli projíždět zelenou vlnou, takže musíte jet 48 km v hodině. No a napsal mi tady dobře Honza, že jak má přesně vědět, že to je 48 km v hodině, když auta ukazují trošičku něco jiného, než opravdu jedete. Ha? No vidíš to? Ale je to vlastně chyták, že jo? Protože vy můžete vlastně mít na tachometru 48 km v hodině, ale ta rychlost nejspíš bude o trošičku jiná, vlastně menší, protože ty automobilky, když jsem slyšel o tom, že udávají schválně nebo zobrazují schválně méně než... ukazují schválně více, než opravdu jedete, abyste nejeli rychleji. Takhle to je. Tak prostě zkuste to, no. Zkuste si nastavit třeba tempomat na 49 a třeba pojedete těch 48. Ať se vám hlavně dobře cestuje, bacha, před víkendem, ať není nějaký ťukanec. Damiano David za chvilinku pro vás Hydrádia Zlín.

0: lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Taká, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
8: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
11: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
18: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

I Need Your Love, muzika, ktorá doznela na Hydrádiu Zín. Máme 5 minút po půl desáté. A doufám, že ste pripraveni na pozitívne správy. Pátek 13. listopadu sa máme umačkať. Viděli ste to. Ono, prej bychom se měli umačkat kvůli tomu, že nás bude tolik, že se prostě na planetu už nevejdeme. Tohle předpověděli vědci v 60. letech. A aby se tomu tak nestalo, navrhovali vyšší zdanění pro rodiny s více jak dvěma dětma a podobně. No ale taky říkali, že budeme díky technologiím v roce 2026 moudřejší, že bude blahobyt a než se jako teda umačkáme, že bude dostatek potravin pro všechny a že si nebudeme třeba ani vyhrožovat jadernými válkami a podobně. Čověče, kde udělali věci ze 60. tak obrovskou chybu ve výpočtu, to nevím. No rozhodně, asi se 13. listopadu neumačkáme, ale pokud byste se teďka chtěli tulit, tak já pro vás mám muziku, která k tomu vyloženě vybízí. A je jedno, tak vemte kolegyni, že zrovna nemáte sebou manželku, prostě si můžeme společně tady tak lehoulince zatančit. Verve a Bittersweet Symphony pro vás, Hit Rádia Zlín.

Písnička jako pro Alzheimer centrum, mám pocit, že tě ztrácím, Hit Radio posloucháte a tohle to byla Poetika. A já vám přeji nádherný podzim, protože ten opravdu krásný je, sluníčko nám do toho svítí. Máte už vyzdobenou domácnost, vhodnou výzdobou? Já jsem včera přišel domů a u nás už květináčky, věnečky, svíčky, takové mini dýně svítící na stole. No, ještě že žena není megaloman, protože to by musela do Jakubovic u Moravských Budějovic. Já vím, že je to od nás poměrně daleko, ale musím o tom říct, protože v České republice máme rekord. Největší dýň v České republice, hlavně nejtěžší, 296 kilo. Si by se vám nechtělo za prvé tahat, ani za druhé dlabat, teď je to jako úplný gigant. Tak ať už pěstujete dýně, anebo ne, jestli se chystáte na Halloween,

0: nebo ne, prostě mějte krásné dopoledne. Máme 9:45.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
16: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
20: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
21: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Kdo dostane Nobelovu cenu za mír v letošním roce? 287 kandidátů, ještě pořád neznáme jméno. Za chvilinku Jana Lipovská ve zprávách řekne více. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy u Babic u Hřbitova, jak je sjezd z dálnice, tak tady jsou v sobě dvě auta. Očekávejte zdržení, protože je to na té křižovatce. U Nivnice kousek od Linej je zase na vozovce nějaký větší předmět, jede tam policie pro něj. No a dopoledne je omezení v centru Zlína směrem na Vizovice na třídě Tomáše Bati. V pravém jízdním pruhu instalují elektrické dopravní tabule. Buďte opatrní, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Volksbanka.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
4: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu či bytových domů. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v září klesla o 0,1% bodu na 4,2%. Bez práce bylo na konci měsíce 15 980 lidí, o 300 méně než v srpnu. Úřad práce v kraji nabízel 4 178 volných pracovních míst. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Vedoucí Třinec bude v 9. kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
9: Jinam na začátku týdne meteorologové hrozili, že bude prostě zataženo, potom deštivý víkend a tak dneska máme mít polojasno. Ono se jako může zatáhnout, hlavně v severní části našeho kraje, ale prostě toho sluníčka se dostatečně jako můžeme nabažit i dnes. Teploty klesly, to ano, to jim vyšlo. Na Valašsku můžeme mít místy jenom kolem 12 stupňů, nejvyšší dnešní teploty se ale běžně mají pohybovat mezi 13 a 16.
5: Hit Radio Zlín.
9: Do pátek 9.10. to je jedna dost důležitá věc. Dneska začínají totiž volby do zastupitelstev a taky do Senátu. No a jak křížkovat, jak hlasovat, tak na to se podíváme, protože já jsem za posledních 24 hodin to čtyřikrát musel vysvětlovat, jak to funguje. Coldplay anebo Rihanna muzika ze začátku a Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne.

Jak ověřené hity, tak i ty nejnovější, jako třeba teď Miley Cyrus a její novinka na Hit Radio Zlín. Kamarádi, dneska jsou volby i zítra. Jak správně vyplnit hlasovací lístek? Není to žádná atomová věda. Vlevo nahoře je uvedeno, kolik osob u vás může být v zastupitelstvu. A přesně tolik křížků můžete dát, ale můžete dát i klidně křížek celé jedné straně. A nebo třetí možnost, i když dáte křížek straně, tak i přesto můžete vykřížkovat další lidi z jiných stran. Bude to potom do počtu zastupitelů se odečítat od spodu kandidátky. Takže prostě, když máte mít třeba 20 zastupitelů, v označené straně je 20 lidí a vydáte hlas dvou kámošům z jiné strany, tak z té označené vezmou jenom 18 těch prvních. Dneska jsou otevřeny volební místnosti od 2 do 10, no a zítra od 8 ráno do 2 odpoledne. Tak já vám samozřejmě přeji nic jiného než šťastné křížkování a jste potom s tou volbou spokojení.

0: See you again na Hitrádiu Zlín, taková romantiárna. Za 4 minuty bude půl jedenácté. No přátelé, nevím, jestli už jste o tom slyšeli, ale v prodeji je osobní počítač, no dobře, super počítač, který má výpočetní výkon 20 petaflops. My, co jsme vyrostli na 486, tak si ani nedovedeme představit, vlastně jako, jak je tohleto číslo zapsané. Nvidia říká, že je to něco jako 400 notebooků a to všechno kvůli tomu, abyste mohli využít potenciál umělé inteligence, aby prostě ty procesy byly rychlejší, aby to dokázala všechno zpracovávat. To je šílené, když si představíte, že první lidé na měsíc letěli s něčím, co bylo podobné jako výpočetním výkonem kalkulačce. A dnešní mobily jsou jako mnohem lepší. Kam to spěje, kam to skáče, ta čísla, to je neskutečné, co svět dokáže. Dasha Austin, muzika, anebo taky Depeche Mode, jedna z těch klasik. Enjoy the silence pro vás na Hitrádiu Zlín. Hezké dopoledne.
1: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi nikdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
20: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
19: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
21: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroën.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Báječní a legendární depešáci, takovéhle pesky pro vás máme na Hit Radio Zine. Enjoy the silence, hezké páteční dopoledne. A i přesto, že svítí sluníčko, tak my se teďka budeme bavit o tom, jestli v zimě bude sněžit. Už teďka totiž nad tím bádají meteorologové a slibují, že letošní zima by měla být na strážky bohatá. Podle mě to říkají úplně každý rok. Ale co jako museli k tomu dodat, že prej tuhle pravděpodobnost může snížit jedině teplejší průběh zimy. To mě baví. To je jako by vám řekli, že když bude dostatečně chladno, tak bude sněžit a když nebude, tak prostě sněžit nebude. Podle mě na to nemusíš mít ani žádnou školu, ne? No rozhodně, ať už to bude jakkoliv za pár týdnů anebo měsíců, mně se strašně líbí tohleto babí léto. To je taková parádička, příjemné teploty, sluníčko, do toho skvělé hity z Hit Radia Zlín, jako třeba teďka Shape of You, no a co se může dělat dneska odpoledne? Třeba pouštět draci a zítra dokonce Ofiko Drakiádu mají v Luhačovicích. Taková pozvánka a teď už tu

0: Báječná Eva Farná, mně se líbilo, jaký byl playlist Hit Rádia Zlín. Ed Sheeran a potom Eva Farná trošičku si obrátili role, protože v roce 2024 Eva právě Edovi předskakovala. Na to nejsou její jediné úspěchy, samozřejmě prorazila už v brzkém věku, vyprodala O2 Arenu v roce 2023, dokázala ovládnout Eden, prostě velkou show. No ale představte si, ona má své vlastní produkční zázemí, svoji vlastní agenturu, svoje vlastní vydavatelství, píše si texty, prostě má fakt jako hudební biznis zmáknutý na výbornou. Možná takhle funguje i Regan Bowman a nebo One Republic. To jsou muzikanti, které vám zahrajeme už za chvíli na Hit Rádiu Zlín. Hezké páteční dopoledne.
1: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
2: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, to nejde tak nahonem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
3: S námi zapomenete, co je čekání.
5: Internext. Internet děláme my.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firma na zážitky.
14: CZ.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
19: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
16: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Republic a takováhle nádhera Stop and Stare nám doznělo 2 minuty před 11. To už je připravená Jana Lipovská a ve zprávách se dozvíme, že Zlínský kraj podpoří obchody v menších obcích. Více za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, v obci Branky, tady nám pobíhá prej beran na vozovce, se nám splašil. No a pozor, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru na Vizovice máme kvůli instalaci elektrických dopravních tabulí omezený pravý jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
8: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Dobré dopoledne. 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není žádné dogma. Zlínský kraj podpoří 2 miliony korun obchody v obcích do 1000 obyvatel. O dalších 3,8 milionu korun zažádá hejtmanství Ministerstvo průmyslu a obchodu. Sběr žádostí o dotace začne 9. listopadu a skončí 17. ledna příštího roku. Volební místnosti se otevřou už za 3 hodiny. Je proto dobré si připomenout, co si vzít sebou. Bez občanského průkazu či pasu to totiž nepůjde. Další variantou jsou e-doklady. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
12: Předem aktualizujte aplikaci e-doklady z App Store nebo Google Play. Před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřete s připojením k internetu a zkontrolujte, že se u dokladu zobrazuje hláška digitální výpis je platný. Ověřte si, že aplikaci odemknete nastaveným PINem nebo biometrií.
11: Ve volební místnosti pak otevřete aplikaci ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby se stihla načíst potřebná data. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Jitka z Boršic posílá zprávu, že už tam mají 15 stupňů a to jim to docela skáče. Na některých místech se měříme, je teprve pod 10. Dneska na Valašsku má být méně, místy se může objevit jenom 12 stupňů a nejvyšší dnešní teploty kolem 16 má být polojasno nebo skoro jasno. Může se objevit oblačnost, ale spíš na severní části našeho kraje.
9: Hit Radio Zlín.
0: Pátek, to je takový den, kdy se chodí do obchodu, chodí se nakupovat, ale já vám dám tip, jak ušetřit za některé potraviny a ani nemusíte dokonce do toho obchodu. Takhle to jde. No, máme 3 minuty po 11, je připravena muzika. A co si užijete takhle na začátku 11. hodiny? Činasky každý ráno, anebo Imagine Dragons i Thunder. Je s vámi Filip Bartek.
14: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

Takovouhle party jsme si udělali na Hydrádiu Zlín. Rock my body, trošičku pohnout s tím tělem. No já jsem zase začal o trošičku víc chodit pěšky a víte, co mě zarazilo a trošičku možná i zklamalo? Já jsem dneska si to uvědomil po tom, co nám poslední dny fouká trošku víc vítr. My žijeme ve velice zvláštní době, protože cestou na Mlacovo je na zemi mraky vlašských ořechů, trnek, dalšího ovoce. Dřív byste ani na skořápku nenarazili a v dnešní době už nikdo nic z postromu nezbírá. I tady kousek od rádia. Na zemi byste nenašli před lety ani trnku. Vždycky to někdo vyzbíral, prostě dali to do kvasu a podobně, nebo do buchet. Dneska pod stromy fialovo. My toho máme vlastně tolik. V obchodě najdete prostě, co vás napadne z celého koutu, ze všech koutů světa. Že nás ani nenapadne se zohnout pro to, co je zadarmo. Tak možná dneska, když vyrazíte někam na prochajdu, tak možná i nějaký ten vlašák najdete.

0: Falešná zpěvačka Adele, která momentálně teďka má pěveckou pauzu, ale normálně se říká, že Adele bude debutovat ve filmu. Jakou roli bude mít, tak to ještě jako nevíme, ale mělo by to být kolem Toma Forda, který je modním návrhářem a režisérem. Tak uvidíme. No a když jsme u toho, co se děje kolem nás ve světě, tak ve Zlíně zítra nebo ve Zlínské zoo zítra je poslední lampionová prohlídka. Nakonec to počasí se, dalo by se říct, jak si umoudřilo, tak doufáme, že i vlastně víkend bude pohodový. Mělo by být sice zataženo, může se kránu vyskytnout slabší déšť, ale potom by nemělo už jakoby přes den nějak extra pršet. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, co nám meteorologové přinesou, ale hlavně to počasí, které je takové nevyzpytatelné. Neil Diamond, další muzika, nebo Xindl X, už za chvilinku z Hit Rádia Zlín.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: že to je jenom cizinka, tak je to docela v pohodě, ale kdyby to bylo strašidlo.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje.
0: Existují místa, kde si přejete strávit noc, ale potom jsou taková, kde vás posetnění by nikdo neviděl ani za milion korun. Posluchači Rádia Zlín v říjnu vybírají nejstrašidelnější místa našeho kraje. No a přes náš web můžete vybrat a hlasovat pro různé kategorie. A teďka vám můžeme říct, že se nejvíc bojíme tady ve Zlínském kraji hradu Lukov, té zříceniny. Já to mám úplně stejně a to jsem tam nikdy v noci nebyl, jak někteří naši posluchači, kteří psali, že v noci je zřícenina hradu fakt hrozivá. Hej, mohli bychom dát možná takovou challenge. Přespávačka Hydrádia Zlín. Dali bychom to spolu počírákem. Šli byste do toho? Jinak teďka určitě zkoušte hlasovat o nejstrašidelnější místo Zlínského kraje na náš web www.hydradiozlin.cz, protože někomu z hlasujících na konci měsíce jenom za to klikání dáme 10 000 korun.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje na Hydrádiu Zlín.
2: Záhadné, strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.

0: so nice.
1: 11.44 nám dozná takováhle nádherná muzika. Miles Smith a Nice to meet you na Hit Radio Zlín. Písnička o tom, že je super někoho potkat. No a kamarádi, když jsme takových jako mouder, že písničky jsou plné takovýchhle pozitivních věcí, tak já si říkám, že před víkendem by se nějaké moudro hodilo, tak vám jedno řeknu. Život se neměří na počet nádechů, ale na počet okamžiků, které nám vyrazily dech. Tak já utíkám vyrážet si dech.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno

0: Nakupte jednoduše online.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Takže dneska světový den pošty, no já jsem vám chtěl říct super for, ale by vám asi nedošel.
10: Takhle nízko dneska jdeme.
9: Hele, já dneska hledám dno, dneska
10: jo. Dneska hledám dno. Podlažní humor.
9: Hele, ještě to není nízká laťka dneska teda nastavená, už se můžeme jenom zvedat.
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Pozděchově se opravuje cesta. Počítejte tam proto s lidmi na vozovce. Pracuje se taky na D55 mezi 34. a 35. kilometrem směrem na Hodonín. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
3: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
7: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Ve 2 hodiny odpoledne startují volby, Češi začnou rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás bude moci ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti budou dneska otevřené do 10 večer, zítra pak mezi 8 a 14 hodinou. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Dítěti je méně než 15 let a za čin tedy není trestně odpovědné. Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA. Přesné termíny budou teprve určeny. Češi budou usilovat o 4. účast na Euro po sobě. A teď ještě něco z regionu.
1: Dnešní fotbalový duel mezi Zlínem a Pražskou Slávií se ponese v duchu 5. ročníku charitativního růžového října. Domácí ševci vyběhnou na trávník ve speciální růžové sadě dresů a stadion na Letné poprvé uslyší i živou premiéru nové klubové hymny. Utkání začne v 18 hodin.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Obluha je ve Zlínském kraji polojasná, během odpoledne se ale postupně zatáhne. Teploty vystoupají na 16 stupňů, na Vsetínsku jen na 12.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je to tady páteční pravé poledne, 2 minutky k tomu, přeju dobrou chuť k obědu, opatrně, ať vám dneska nezaskočí, byla by to škoda, když už je za námi celý pracovní týden, takhle v pondělí to by se to moc jako nestalo, jste aspoň měli týden volno, ale před námi je víkend a pokud máte pocit teď po týdnu v práci, že někteří vaši kolegové prostě musí být z jiný planety, no tak jsou, jo, nebo můžou být. Přece nevěříte na to, že jsme ve vesmíru sami? Nebo ano? V 90. nám všem zamotal hlavu seriál Akta X. Mulders, Scullyová a neuvěřitelný příběhy. Skvělý seriál. Akta X a věřte, nevěřte. Prostě to jsou jako dva fenomény. No a když je Akta X, tak hned srdcovka číslo 1 bude DJ Dado a The X-Files na Hit Radio.

0: X-Files na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 mi přišla hezká zpráva od Pavla, co píše: já rozhodně věřím na to, že ve vesmíru nejsme sami a že někteří žijí mezi námi. Nemám je v práci, ale stačí, když se podívám do volebních lístků. Tam jich je a z různých planet. Zdraví Pavel. Tak ano, s tím se dá souhlasit. S tím se dá souhlasit určitě. My jsme dneska vzpomínali hned na začátku srdcovek, tedy na legendární seriály jako Akta X a nebo potom právě i pořad Věřte, nevěřte. No a teď si dáme jako druhou srdcovku taky hip-hop. Dlouho jsme neměli žádný hip-hop nebo rap tady na Hit Rádiu. Dnešní, já nechci říkat úplně mládež, jo, to zní, jak kdyby mi bylo 70, tak středoškoláci. Dnešní středoškoláci hodně jedou v českém rapu. Možná, že i vy jste na střední škole poslouchali rap a hip-hop. A pokud to bylo kolem let 98 až 2005, no tak dneska už patříte jakože fakt mezi old school. A já říkám, buďte za to rádi. Buďte za to rádi, protože tehdejší hip-hop a rap je v podání legend jako Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, Dr. Dre. To prostě byla nádhera. Vždyť my jsme zažili i vzestup Eminema, úplně jako jeho začátky a ty největší hity. Tím jsme se jako procházeli, to bylo jako skvělý. A navíc jsme to pak poslouchali ještě na CDčku, že jo, zažili jsme éru Discmanu, zažili jsme éru prvních MP3, MP3 přehrávačů, že jo, dokonce i přerod ze sluchátek, který se najednou už jenom jako pecky dávali do uší. A měli v polovině toho kabelu, měli ovladač hlasitosti. To bylo taky jako úlet. Moderní technologie. No a do toho tak nám v uších právě hrál tenhle dnes už teda oldschoolovej hip-hop a oldschoolovej rap. Tak možná, že vás právě teď vrátím na střední školu, protože si dáme také jednoho rapera, jehož vzestup jsme zažili. A to je 50 Cent. A když 50 Cent, tak za mě jeho největší hit, který by se teda dneska rozhodně na Hit Rádiu nečekali.

0: Je pravda, že po tom 50 centově je to trošku šok skok. To uznávám. Ale přesně takové jsou srdcovky, jo? Jsou pestré, stejně tak, jako byly devadesátky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tím pádem ty páteční srdcovky tady dneska uvařím, jako když pejsek a kočička vařili dort. Prostě do dnešních srdcovek nahážu úplně všechno. Úplně všechno. Bude to takovej malej páteční eintopf. A tím pádem, když už jsme měli milénium, měli jsme devadesátky, tak si dáme 70. léta. Dáme si 70. léta, trošku zvolníme tempo. Další srdcovka je od muže, který odsud nedobrovolně odešel ve svých 40 letech. A právě dnes, 9. října, by oslavil 86. narozeniny. Narodil se v Liverpoolu, je to brouk jako hrom. A my si dáme píseň z jeho solové dráhy. A v této písni ho velmi, velmi ovlivnila Yoko Ono, jeho partnerka. Je to píseň, která vlastně vypráví o tom, abychom si my jako posluchači této písně představili svět míru, a to počínaje životem bez náboženství a s ním spojených konceptů, bez ekonomického materialismu, bez hranic rozdělujících národy, aby to byl opravdu jako život v míru. My, co si zatím dokážeme představit, je život bez důchodu, jo? Na to už si musíme asi zvyknout trošku. Ale tohle je úplně jiné poselství. Takže zdravíme tam nahoru. Dneska by mu bylo 86. John Lennon. Imagine.

0: Britská skupina na Hitrádiu Entrance. Posloucháte srdcovky v pátek 9. října.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Tohle je přesně ten hit, když byste zůstali tenkrát na party až jako do rána, že byste neodešli před druhou nebo třetí hodinou, tak potom jako ke konci, tak si DJové většinou hrávali věci, které taky jako měli sami rádi. No a tohle je přesně to, co byste slyšeli takhle jako těsně před odkrem. Set you free. Záměrně si mi dal jako pátou srdcovku, protože my už jsme taky těsně před odchodem. Bohužel ne teda z práce, ale před odchodem dnešních srdcovek. Už tady máme jenom jeden jediný poslední šláftruňk, jak se říká, tedy poslední srdcovka, která je na vaše přání. 777-937-777. Napište mi, co byste chtěli slyšet. Nebo pošlete hlasovku. Napište mi klidně, co jste poslouchali, když bych se teď zeptal. Pamatujete si, když jste chodili s Discmanem nebo s Walkmanem? Co jste tam tenkrát poslouchali? Jaká je ta první věc, ten první hit, ta první píseň, první kapela, která se vám teď vybaví? Popřemýšlejte, napište mi to. Za chvilku to dost možná uslyšíte jako srdcovku na přání tady na Hitrádiu.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz

0: masa vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Radio. Zlepši si náladu. Podzim je skvělý s Hit Radiem, když vidíš první padající list. Hey!

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen ve 12.34.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a já když tady pročítám ty vaše tipy na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak si normálně říkám, že já bych si strašně přál, aby jsme se my potkali osobně. Všichni, kdo píšete. Aby jsme se potkali osobně někde v nějakém kulturáku, v nějaký sokolovně, prostě v takovým nějakém jako klasickým sále. Tam bychom si prostě normálně jenom otevřeli počítač a začali bychom hrát jednu píseň za druhou, kterou já tady mám od vás v tom WhatsAppu, protože to je opravdu klenot nad klenoty. To je jako nádhera. Já si, že by to byl jeden jako z nejlepších večerů za posledních, nevím, 10-20 let, protože to by byla prostě jakoby nejlepší diskotéka ever. Fakt klobouk dolů. Je to extrémně náročný cokoliv vybrat. A tak jsem to dneska udělal tak, že jsem teda vybral úplně první zprávu, která přišla. Jo, protože jinak to jako nejde. Jinak to nejde. A v první zprávě se píše: ahoj Jirko, tak nějak jsem si říkal, co by mě dneska hodilo zpátky do dětství. A vzpomněl jsem si na Bonfunk MCs, Freestyler, neboli Makavakafou, Freestylou. Ano, ale strašně se mi tímhle songem vždy vybaví nabitá MP3 strčená do kapsy, drátové sluchátka vedoucí pod mikinou, klíčenky visící z kapsy a čím víc klíčenek, tím líp. A taky pověšený řetízek od poutka k poutku. No prostě pořádné dětství. Jasně, naprosto si to dokážu vybavit, jo. Taky jsem měl takovou černou koženou peněženku, která tam měla udělaný poutko přesně na takový jak dlouhý řetěz, abych ho mohl mít tomu druhému poutku. Klíčenky, no tak to byla jako éra sama o sobě, že jo. Normálně látkový klíčenky, dneska je to standard, nebo už to dokonce ani nikdo nenosí, ale tenkrát, čím širší navíc ještě ta klíčenka byla, tím opravdu jako líp a takhle se to jenom nosilo, aby to vždycky koukalo jenom z té kapsy dolů. No prostě fantazie. Takže já děkuju za tady tu vzpomínku. Vrátil jsem se i já zpátky do puberty. No a dáme si tím pádem Bonfunk MCs, rok 1999, Waka Maka Fou. Mimochodem, zpívá se tam rock, jakože rock and roll, rock the microphone. Jo, rock the microphone. Ale pro nás jednou pro vždy to bude pouze Waka Maka Fou. Tak si je pojďme dát. Teď!

0: Coldplay a Burna Boy na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je pátek 12:45 a dnešní srdcovky jsou za námi. Moc díky za všechny zprávy, které jste posílali na 777 937 777. Po víkendu v pondělí ve 12 hodin budeme pokračovat. Pokud nedošlo na vaši srdcovku v posledním týdnu, dvou týdnech, nevzdávejte to, pište dál, protože se určitě na vás dostane, věřím tomu. Do Vánoc třeba. Ne, fakt dělám všechno pro to, aby jsem to takhle jako prostřídal. Je to někdy extrémně náročný. Dneska těch zpráv bylo fakt strašně moc, jak říkám, bylo by to fakt jako na minimálně 6-hodinovou společnou diskotéku, kde by jsme tali normálně klasickou houbu a byli by jsme všichni šťastní a spokojení. A slyšeli bychom to, co máme rádi. Takový jsou srdcovky. Možná, že dneska jste slyšeli i hit, který jste vůbec neznali, a já v tom vlastně budu pokračovat, protože ve 13 hodin jsem na Hit Radio. Ke mně do studia dorazí Richard Krajčo. Skupina Krištof dneska vydává nové album a já vám můžu slíbit, že zahrajeme na Hit Radio hity, které ještě nejsou oficiálně venku, respektive v rádiích. Na desce už můžete slyšet, když si ji teď ještě koupíte do 13. hodiny. Ve 13 hodin exkluzivní host tady na Hit Radio. Tak buďte s námi.
2: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS.

0: Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu. Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
3: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Hele, co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrom Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.

0: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Sia na Hit Rádiu, to je poslední hit mezi 12. a 13. Za chvíli živě tady Richard Krajčo, můj dnešní vzácný host, ještě předtím nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Levý jízdní pruh je uzavřený mezi Štěnovicemi a Lešnou na Vsetínsku. Pracuje se taky na Vizovické ulici v části Pančava ve Zlíně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
2: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Kambodži zadrželi dva Čechy, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Uvedl to mluvčí našeho ministerstva zahraničí. Česká diplomacie je podle ní s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků. Našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazní druhy. Více říká mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
12: U skákavky Atulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
11: A to kvůli četným nálezům v sousedních zemích. Státy Evropské unie finálně schválily úpravu emisního systému ETS2, odsouhlasili omezení růstu cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování zplodin oxidu uhličitého. A teď ještě něco z regionu.
1: Bývalé kino Květen v Malenovicích se konečně dočká proměny. Rekonstrukce, která z objektu vytvoří nové centrum kultury, společenského a komunitního života, má začít do měsíce. Ještě předtím však musí budovu uvolnit Česká pošta, která zde provozuje svou pobočku. Ta zde činnost ukončí 16. října.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Zítra nás čeká zatažená obloha a přes den lehce zaprší. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploměry vystoupají na 16 stupňů Celsia.

0: na který my čekáme už dlouhých 5 let, protože dneska konečně vychází nová deska skupiny Krištof a Richard Krajčo, frontman skupiny, je mým hostem ve studiu Hitrády. A Richarde, vítej.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Jaký to je pocit, konečně?
1: Krásný, já jsem nemohl dospat, já jsem vlastně skoro nešel spát, já jsem si čekal fakt na půlnoc, kdy půlnoční hřích vyjde, jestli to všude naskočí, jestli to bude fungovat, jestli to bude hrát, a pak jsem si tu desku teda poslechl a mohl jsem jít spokojeně spát.
0: To je nádhera. My si dáme první hit, který není ještě z nové desky.
1: No,
0: ale
1: koukám.
0: Ale je tady jako vybrán záměrně, jo? Je to kvůli tomu, že tohle je hit z úplně první desky.
1: Je to tak, no.
0: Jak je to dávno?
1: Je to hodně dávno, je to 25 let.
0: Čtvrtstolet.
1: Ano.
0: Strašný mozec. A pořád vypadá Richard výborně. Dáme si tedy Krištof a ženy, jedna z nejoblíbenějších písní z toho úplně prvního debutového alba, které se na rozdíl od toho nejnovějšího ještě nahrávalo v Česku, konkrétně v Ostravě. Tak tady je máte, Krištof na Hitrádiu. Spánky zbředlicový.

0: 2001, Krištof Ženej, vzpomínka na úplně první album a teď po čtvrtstoletí oslavujeme nové album. Richard Krajčo ještě jednou tady ve studiu Hitrádia a Richard, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Když jsi slyšel teď Ženy, jo, tak co se ti vybavilo před těma 25 lety? Jak jste to tenkrát viděli?
1: No tak my jsme byli takový jako natěšení a vlastně ta situace mi přijde hrozně podobná, protože já o té nové desce vlastně říkám, že jsme ji natáčeli, jako by byla naše první, ale zároveň poslední, jo. A tehdy to vlastně bylo pro nás strašně zlomové, my jsme nikdy nevěřili, že bychom nějakou desku mohli natočit, že by se nás někdo všiml, že by se to někomu líbilo, že by někdo chodil na koncerty, a když se to stalo, no tak to prostě bylo jedno veliké wow. Jo, a jsem vlastně rád, že jsem tady po 25 letech a i po 25 letech ta písnička nebo mnohé ty písničky ze začátku ještě stále žijou. Lidi si to furt nechávají hrát v rádiu nebo to hrajou někde na kytary, zpívají si to. To je přece pro muzikanta ten největší dárek.
0: Je to
1: největší odměna.
0: I trošku i dar být tady vlastně po 25 letech. A pořád to funguje. Vy no, jak dlouho hrajete? To je přes 30 let.
1: 33 let. Já jsem to zrovna včera psal klukům, než to vyšla, ta naše nová deska. Že jim strašně moc děkuju za to, co jsme u ní prožili, že to bylo super, že to bylo jedno z nejkrásnějších období, musím říct. Celé to období té tvorby a to, jak jsme spolu cestovali po té Evropě a natáčeli jsme to, jak jsme skládali všude možně spolu. Dlouho jsme něco takového nezažili a že z té desky prostě tohle všechno cítím a že cítím tu radost a jakoby to nadšení a takový nějaký jako refresh. Tak jsem rád, že mám to štěstí, že tady fakt po čtvrtstoletí můžu sedět, fanouškům pouštět novou muziku a ještě se přiznám, že ty reakce jsou od rána tak jako brutálně hezké, že jako fakt jsem, jako, mám jako strašně krásný den, nebo všichni s klukama máme.
0: To je super. Když jste nahrávali tu první desku, tak to bylo v Ostravě, ve studiu, a teď tak jste byli ve Velké Británii.
1: Ano.
0: U koho?
1: Já jsem si splnil sen točit prostě v Británii, protože já z britské muziky vycházím, vždycky jsem jim miloval a nejvíc mě ovlivňovala. Byli jsme u Petra Gabriela v boxu, tak se jmenuje to městečko, má tam nádherné studio, opravdu jako fenomenální. Já si myslím, že lidi, co mají rádi zvuk a ještě vůbec tohle jako nějakým způsobem vnímají a oceňujou, tak když si tu naši novou desku poslechnou na ty sluchátka, tak prostě se jim musí zvukově líbit. My jsme spoustu věcí tam proháněli i přes analog.
0: Pořád to má ten stříbrnej takový ten.
1: On tam toho má spoustu, jo, a jeli jsme prostě do 24 stopého pásu některé věci, které jsme pak samozřejmě jakoby vytáčeli zpátky do počítače, ale takže jsme k tomu i přistupovali tak jako staromilsky, bych řekl, užívali jsme si to, no a já si splnil to, co jsem si přál, jako nahrávat to tam, kde ta zásadní muzika pro mě v mém životě vznikala. A Peter Gabriel je prostě ikona, legenda a to studio má absolutně brutální.
0: Tak pojďme přímo už tedy k té desce. Jo. Deska je o hříších.
1: No, já bych to neřekl takhle, jako úplně, jo. Ale samozřejmě ty narážíš na název a ano. Na titulní píseň Půlnoční hřích.
0: Ano.
1: Já když jsem ji psal, tak mi vlastně hlavou běželo, že ta noc, jo, je vždycky ten okamžik, kdy se zastavíme, že přes ten den všichni něco děláme, děti, práce, škola, vole, tamhle to, semhle to, a najednou se večer jakoby zastavíme a často sníme. Co bychom ještě chtěli a co bychom chtěli prožít a zažít a koho bychom chtěli potkat a tak dále a tak dále. A to se vlastně v člověku mele někde, mám pocit, jako kolem té půlnoci. Tam my tak jako hřešíme v té mysli, no. Tak mně to přišlo tak jako symbolické. Je to o tom, co bychom si v životě přáli, i když na to třeba někdy nedosáhneme.
0: Někdo má půlnoční hřích spojen se svým vlastním guilty pleasure, že jde otevřít tu ledničku.
1: Já byl včera tak nervózní. Já teďka dodržuju kalorické tabulky.
0: Jasně,
1: já prostě to brutálně vyplňuju asi už 40. den, v tom jedu. Hrozně mě to baví. A včera jsem si tu kalorickou tabulku absolutně pokazil, protože jsem byl tak nervózní, že jsem furt chodil a furt jsem z té ledničky něco jako vytahoval. Tak já včera hřešil brutálně teda.
0: Výborně. Já tady mám na tebe pár rychlých otázek právě na guilty pleasure. Písnička, kterou si v autě pouštíš, jenom když jsi sám, aby to nikdo neslyšel, a když někdo nastoupí, tak ji přepneš a vypneš.
1: Takovou nemám. To já víš co, já většinou vozím děti a oni poslouchají prostě úplně jiné věci než já, takže jasně. To je naopak. Já vám ty písničky cpu schválně, aby se jim zlepšoval jejich hudební vkus, protože to, co poslouchají oni, je pro mě absolutně neposlouchatelné.
0: Chápu, jak často tady děti chodí pěšky. Dobře, co děláš o půlnoci nejčastěji? Skládáš, scrolluješ anebo spíš?
1: No, někdy všechno dohromady bych řekl, ale ještě tam, mě tam teda chybí ještě jedna věc a to je, já mám takovou oblíbenou hru, jo, ještě vlastně dvě věci mi tam chybí, jo. Buď si jakoby projíždím fotbalové výsledky,
0: jasně,
1: jo, to dělám
0: jasně,
1: velmi často teda,
0: jasně,
1: a potom mám takovou hru, která se jmenuje Clash Royale. Ty vole, já tu valím, bohužel, jako, a já jsem takový hráč, prostě, že si třeba řeknu, musím dostáhnout dneska 9500 bodů, já nevím něco, a teď jsem, mám třeba 9200,
0: jasně,
1: a teď furt jdu nahoru, dolů, dolů, a jsem schopný to strávit 3 hodiny, dokud to prostě nedosáhnu, a většinou na to nedosáhnu, no, tak jdu spát ve 3 ráno.
0: Tak si pojďme dát půlnoční hřích. Což je mimochodem hit, který velmi dobře znáte i z vysílání Hitrádia, protože ten už pravidelně hrajeme. Je to duet. A je skvělý. Tady ho máte. Na Hit Rádiu. Ve 1:45. Mám v

0: Krištof a Domy Aladže a Půlnoční hřích, tak to je první píseň z nejnovějšího alba, kterou jste teď mohli slyšet tady u nás na Hitrádiu. Richard Krajčo je mým hostem, povídáme si o nejnovější desce, která právě dnes 9. října po 5 letech konečně vychází.
1: Yeah!
0: Tak, duet. Jak vy jste na tom s duety?
2: No já myslím, že docela dobře. Vlastně i na téhle desce jsou 4 spolupráce.
0: Jasně.
2: O dvou už se ví, nebo vědělo, to byla Domča a Sergej Barakuda. No a dneska lidi zjistili, že tam jsou ještě další dva.
0: Mm-hmm.
2: Je tam hodně hustá píseň Rubín, tu si vlastně budeme i dneska hrát.
0: Je to tak?
2: Jestli se nepletu. S takovou mladou, talentovanou, půvabnou zpěvačkou, kterou jsem si našel na TikToku.
0: Kdysi
2: dávno. No, tak dávno. Bylo to období, kdy měla asi 200 sledujících, nevím, kolik jich má dneska už, ale už s ní vyrostla taková svébytná písničkářka, říká si Bejra.
0: Mm-hmm.
2: No a pak tam máme taky pořádný balkánský nářez s kapelou Jelen a k té písničce se dneska taky dostane.
0: Jaký to je dělat duet s kapelou versus s jedním interpretem, se zpěvákem, se zpěvačkou?
2: Musím ti říct, že některé duety bych třeba už neopakoval. A když to potom jakoby přetrvá, tak je to fajn. A vlastně u Jelenu jsme si rovnou řekli, co od nich chceme. Jo? Protože on je to fakt, až to ty lidi dneska uslyší, tak už když se ta písnička začala skládat, tak já jsem si říkal, že to je takový typ, jakoby, jak to říct, ale teď to nechci říct škaredě, naopak hezky, jako takového balkánsko-hospodsko-irsko-anglického nářezu, že tam ty jeleni prostě sedí, chtěl jsem tam tu jejich harmoniku, banjo, jo, a přesně takhle se jim to zalíbilo, takže jsme spojili ty nástroje dohromady, no a někdy to je jenom o hlase, takže Sergej prostě si na základě toho, co jsem mu o písničce řekl, udělal text, myslím, že ho zvládl skvěle, že přesně do toho textu dal to, co ta píseň potřebovala. Zase, když jsme dělali věci s Jarkem Nohavicou nebo s Tomášem Klusem, tak tomu jsme to kompletně napsali a on do toho vlastně jenom dal tu svoji náladu, ten svůj mood. Jo. Takže po každé je to jiné. No.
0: Ale pojďme na slunce, pojďme na slunce.
2: A to není duet.
0: To není duet.
2: To není duet a vy jste se mě ptali, o čem, jako k jakým hříchům bych jako přiřadil určité písně. Slunce je zvláštní písnička, protože víte, všechny nějakým způsobem vychází z toho, co žiju a co si představuju. Hrozně mi pomáhá vlastně to moje herectví, protože si můžu představit spoustu situací životních, které potom do těch písniček ukrývám. Ale Slunce je písnička o mně. Jako jestli jsem někdy psal opravdu víceméně, řekl bych skoro otevřeně, o tom, jaký jsem a jak se vnímám tady na tom světě, tak jsem to vložil do téhle písničky. Proto jsem trošku jako řekl, že to je písnička, která by se mohla spojit s hříchem sobectví.
0: Jasně.
2: Ale zase na druhou stranu, víte, já si myslím, že je strašně důležité v životě, aby člověk si stál vlastně za tím svým a aby nedělal všechno jenom pro druhé. Jo? To se všechno prostě musí kombinovat. Takže já si myslím, že to je zároveň jako píseň, která povzbuzuje tvoje velké životní a osobní rozhodnutí stát si sám za sebe.
0: To můžeme říct nahlas, že to, že člověk myslí na sebe, ještě neznamená zákonitě, že je sobě.
2: Přesně, ano.
0: Jo?
2: No vidíš, ty jsi to řekl jako výstižněji, ano.
0: Kdy jsi byl naposledy sobecký? Když už se bavíme o sobectví.
2: Jo, tak teď mě zrovna, vidíš, teď mě zrovna nic nenapadá.
0: Krásný, to v pohodě. Tak se zeptám jinak, teď ne přímo jako o tobě, ale obecně. Frontman kapely musí být trochu sobec.
2: Já si myslím, že každý šéf něčeho by v sobě měl mít obě dvě strany té mince. Jo, na jedné straně té mince je to, že jste prostě ten lídr, máte to někde na paměti a musíte tlačit jakoby ty své vize, svoje nápady a budovat tu firmu nebo cokoliv.
0: Hmm.
2: A na druhé straně musíte brutálně milovat všechny ty kolem sebe a vlastně je sebou táhnout. Hmm. Jinak to nemá smysl. Hmm. Takhle to vidím já.
0: Hmm.
2: A když ta druhá strana to chápe, že to tak je a že vám věří, že to takhle děláte správně, protože to děláte pro dobro všech, nejen sebe, tak to funguje skvěle. A já vám musím něco říct, takovéhle kluky já prostě mám, proto jsme spolu 33 let, proto jsme spolu prostě všechno vydrželi, přečkali a brutálně se vždycky na sebe těšíme a a vlastně si pořád užíváme ten čas. Je to vlastně nejdelší manželství, které jsme my všichni jako snad měli dohromady. S nikým nejste jen tak 33 let. Možná jako samozřejmě s rodinou, ale abyste takhle měl jakoby přátelé, parťáky. A vlastně pozor, je to i práce, milujete to, ale je to i práce a přesto spolu vydržíte a jde vám to spolu, tak to je skoro zázrak. A já vám musím říct, že jsem tisíckrát dostal nabídku dělat solové desky a všechny tyhle ty věci a lidi se mě ptali, proč vlastně jsem s kapelou, vždyť Krištof je třeba Richard Krajčo. Není to tak. Není to tak, my jsme prostě parta, já bych bez nich nebyl a oni by možná nebyli bez mě. A já si myslím, že tohle je taky ten důvod, proč ta poslední naše deska je tak silná a možná nejlepší, protože si toho strašně moc vážíme a všechno tohle jsme do ní vložili.
0: Já si strašně vážím tohle jako fakt jako upřímně otevřenýho rozhovoru a vlastně ze mě jako i těší to, jak odpovídáš, co všechno jste teda asi dávali opravdu do té desky, jak moc otevřená ta deska je.
2: No víte, já vám musím říct ještě jednu věc, jo? Jako všem, co to poslouchají, jo? Protože když jsem vyhlásil pauzu minulé září, tak já jsem si myslel, že už možná hudbu dělat nebudu. Že já jsem měl dvě písničky, říkal jsem si, že to možná skončí, protože já jsem vždycky měl hudbu jako vášeň. Já jsem ji miloval, miluji, dělám, mám to štěstí, že ji můžu dělat tak, jak ji mám prostě rád a že se to ještě někomu jakoby líbilo. Na tom jsme se vždycky v té kapele zhodli, ale měl jsem pocit, že jsem na nějakém konci té cesty. Jo? A najednou tam byli oni. Najednou tam byli ty kluci, o které já jsem se mohl opřít. A oni byli ty, kteří mě prostě tahali z toho dna. Oni byli ty, kteří prostě začali posílat nápady, začali aranžovat. Začali za mnou jezdit prostě a skládali jsme dohromady. Jo, a to jsou věci, které se vlastně nedají jako pořádně ani vyslovit. Jo. To je prostě ta kapela. To je to, proč na sebe jako všichni myslíme. A já si opravdu myslím, že to tam je, protože to je nejvíc kapelová deska a my jsme ji skutečně dělali, říkali jsme si, hele, ta doba se strašně změnila, jo. Pojďme ji dělat se stejným nadšením, jako jsme třeba dělali Magnetické pole před těmi 25 lety, nebo jako jsme dělali Inzerát, když jsme dělali poprvé vlastně s těma americkýma producentama. A zároveň pojďme do toho dát úplně všechno, protože co když je poslední, kluci, možná už další nebude. A já si myslím, že k tomu takhle všichni přistoupili. Proto je to taková pecka.
0: Je pravda, že když si vyhlásil tu pauzu, tak pro všechny fanoušky skupiny Krištof v tu chvíli zapadlo slunce a byla jenom tma a my jsme rádi, že to slunce se zase vyšouplo zpátky na obzor a můžeme si ho dát teď.
2: Tak jsem zvědav, jak se bude lidem.

0: Kryštof a slunce na Hit Rádiu, to je momentální chvíle, kdy poprvé tento hit můžete slyšet v našem vysílání. Za chviličku uslyšíte další speciální single z nejnovější desky skupiny Kryštof, která vychází právě dnes. Budeme pokračovat i v našem rozhovoru s Richardem Krajčem, tak dál buďte s námi. A jestli máte na Richarda dotaz, pište ho na 777-937-777.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace.
3: Kavárna.
1: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Když chceš.

0: banka?
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jo, ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopíjat je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz. Nebo volejte 800 110 800.
6: Hit Radio.

0: Running, running, running. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Posloucháte Hit Radio a dneska tady oslavujeme den D pro skupinu Kryštof a taky pro vás, pro fanoušky, protože vyšla nejnovější deska a máme tady s Richardem pro vás připravenou další píseň a ta je velmi specifická. Čím to?
3: No, specifická. Dneska bude mít klip. Dneska v 5 hodin, ale je to vlastně ta píseň, která pouští celou desku do světa, jmenuje se Oblohy půl a já doufám, že se vám bude líbit.
2: Pojďte si ji užít s tím počátečním intrem a pak si o ní něco řekneme tady na Hit Radio.

0: Krištof Oblohy Půl na Hit Rádiu, to je poprvé, co na Hit Rádiu tenhle hit můžete slyšet a zároveň je dneska v 17 hodin, ho můžete i vidět.
1: Ano, na YouTube, na našem kanálu, takže kdo by chtěl, tak se může jít podívat. Já vím, že ty klipy už tak nefrčí, to je pravda, jo, ale my jsme si ještě dali tu práci a klip k tomu natočili, tak třeba se někomu bude líbit.
0: Je to klip nebo film v dnešní době?
1: No je to vlastně... je to vlastně už dneska jedno, je to takové podobné, no. My jsme udělali takový jako příběh, takže je to takový krátký jakoby film a v tom, co se dneska děje, to znamená, že vznikají 15 vteřinové klipy v podstatě už jenom, tak si myslím, že to je v podstatě seriál.
0: Amen. Je to píseň, kterou já tady mám přiřazenou jako Hřích touhy, jo. Tak po čem ty si toužil v 25 a po čem toužíš teď?
1: Tak to
0: dalších skoro 25.
1: To jsou opravdu rozdílné věci úplně. Zrovna dneska jsem si pročítal jeden rozhovor, který se mnou vyšel a kde jsem o tom mluvil. V 25 letech opravdu v tom životě očekáváš jiné věci a sníš o jiných věcech. Dneska, po tom čtvrtstoletí, když mi skoro vylétají moje děti z hnízda, je to vlastně to největší, co tady po sobě můžeš nechat, tak ti to rve srdce a zároveň ale víš, že ti třeba začíná nějaký jiný život, jo? Nějaký nový, prostě ten v té poslední části, dá se říct. Takže sníš jinak, přemýšlíš jinak, zpíváš jinak určitě.
0: Jasně.
1: Všechno se to asi musí promítat do tvojí tvorby. No a toužíš po jiných věcech. Musím se přiznat, že jsem strašně šťastný, že nám to s tou kapelou

0: prostě spoustu oslavných věcí. A já si myslím, že tohle je důležité, jako chodit pořád spolu na to rande a pořád si ukazovat, že se máte rádi, protože když tam není potom ta vášeň, oheň a když ten druhý nevidí, že to pořád jako funguje, tak se to může pomaličku ztrácet. A my jsme si to slíbili už kdysi, že si ty rande budeme dělat a děláme je a je to prima.
1: Hezky. Pojďme na další píseň. Krištof a Bejra. Rubín. My jsme se tady o ní trošičku bavili.
0: Jo, ano, Bejra, holka z TikToku. Mm-hmm. Je to vlastně úplný opak, řekl bych, Aláji, teda, že Aláia byla prostě velmi známá influencerka, zatímco Bejra je velmi neznámá, ale věřím, že jednou bude velmi známá písničkářka a zpěvačka. Už tak za tu dobu, jenom co jsme to natočili a uběhl nějaký čas, tak začala dělat svoje samostatné koncerty a to. Takže já jí hrozně držím palce a je to hrozně emotivní píseň, ale má hrozně smutný jako podpříběh. Jo? Hmm. Je to vlastně... Já to asi nebudu říkat.
1: Dobře, dobře.
0: Já... Ať si v tom každý najde ten svůj příběh.
1: Tak jo, tak jo. Ještě než si ji dáme, tak úplně jenom v rychlosti. Tak já tady mám poznačeno, co se týká hříchu, hněv.
0: Hněv, jo. No.
1: Takže tohle je o hněvu? Nebo,
0: no, jako...
1: Nebo tak jinak. Tak kdy naposled si se ty sám zlobil na sebe?
0: Hele, já mám takové strašně jako zvláštní období, že já mám teďka všechny rád. Všechno kolem sebe mám rád a všechno si užívám. Takže na tohle se mi těžko odpovídá.
1: Výborně.
0: Ale určitě...
1: A co si říkáš, když se na sebe zlobíš?
0: Když se na sebe zlobím? Hmm. Nebo příště vyhrajeme.
1: Rozumím, chápu. Pojďme si užít tedy Rubín teď na Hit Rádiu, další píseň z nejnovější desky, která po 5 letech právě dnes 9. října vychází. Krištof, Bejra, Rubín a Hit Rádio. Hezký poslech.

0: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
1: Záhadné, strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
17: Na bitej podzim u dětka spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
19: Hit Radio.

0: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. A krátce před 2 hodinou odpolední se vracíme i na závěr dnešního rozhovoru. Richard Krajčo je mým dnešním hostem a máme připravenou poslední píseň v hodině.
4: Na rozloučenou.
3: Ano, a zároveň ale i poslední píseň z této desky.
4: Přesně tak, vlastně nám to symbolicky vyšlo. My jsme ji dali schválně jako poslední, protože já jsem ti to říkal, normálně jsme měli takovou tradici, že jsme nakonec alba dávali takové ty velké, hutné, silné písně. Zůstaň tu se mnou, cesta, ty a já. A teď jsem tam chtěl dát ten Rubín, který před chvíli dohrál. A říkal jsem ne, neuděláme to jinak, protože na konci desky se prostě bude tančit. A proto je tam píseň Hrej kapelo, kterou jsme naspívali právě s Jelenem a o které jsme se tady bavili už dneska.
3: Dáme si jako závěr krásnou tečku dnešního rozhovoru. Moc děkuju, že jsi si našel čas v den, který je pro vás jako pro kapelu úplně nejzásadnější. V den, kdy vychází nová deska. A přejeme nové desce, ať se hraje, ať se prodává.
4: Tak já doufám, že si lidi poslechnou ode dneška na všech streamovacích platformách. Doufám, že si v 5 hodin pustí klip k oblohy Půl. Hrozně moc se na ně těším v O2 aréně na mých 50. Ale chci říct ještě jednu věc. Protože mě pořád lidi bombardujou, jestli nebudu přidávat koncert ve O2 aréně. Tak přátelé, nebudu. Ale chtěl jsem vám říct, že Krištof bude mít taky výročí. Bude mít 35 let spolu dohromady a že k tomu určitě něco připravíme. Takže ať čekujou naše sítě, protože brzy oznámíme prostě takovou hezkou akci s celou kapelou.
3: Nádhera. A to jste mohli slyšet exkluzivně tady na Hit Radio. A protože celé album tak nějak jako mapuje hříchy, tak poslední hřích je prostopášnost. Tak buďme prostopášní, ne, DJeme jenom jednou.
4: Ano, pojďme na to. Pojďme si představit hospodu a pořádnej nářez ve 3 ráno.
3: Krištof, Jelen, Hrej kapelo!

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při průjezdu Dolní Lhotou počítejte s tím, že dopravu řídí policie. Stala se tady autonehoda. Komplikace z důvodu opravy vozovky jsou na hlavním tahu Malenovic, kousek od Mlýna. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi můžou vyrazit do volebních místností. Před chvílí začalo hlasování o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás může ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Další informace přidá reportérka Ivana Balkovská.
17: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. S sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno.
16: A otevřené budou do 2 odpoledne. Kromě voleb se dnes a zítra v Česku uskuteční také místní referenda, a to ve 38 obcích či městských částech. Většina referend, konkrétně 21, se týká výstavby větrných elektráren. Po skoro 3týdenní reprezentační pauze se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola dnes nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco Pražané budou hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci čekají na premiérové vítězství. Zápas začne v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
0: Uherské Hradiště postupně vylepšuje prostředí okolo řeky Moravy. V těchto dnech se na Svatojiřském nábřeží otevřelo nové hygienické a pobytové zázemí, které zejména v plavební sezóně ocení návštěvníci i obyvatelé města. Investice vyšla na 7,5 milionu korun.
18: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Sobotní obloha bude oblačná až zatažená. Přes den lehce zaprší, pak oblačnosti ubyde. Teploty naměříme mezi 13 až 16 stupně Celsia.
19: Hit Radio. Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny, 4 minuty. Ano, jak jste slyšeli ve zprávách, tak už nám to začalo v Česku před malou chviličkou. Tak se otevřely volební místnosti a začíná se volit. Já místo toho tady zvolím na Hit Radio královny 90. let, který si můžeme dát hned na úvod této hodiny, abych vám taky, dámy, udělal radost dneska. Jo? Tak tady jsou?
20: Jo,

When's Joy s hitem Riptide. Je 14 hodin 14 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska 9. říjen je světovým dnem pošty. Každý rok se slaví ve výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Co to znamená? Že dnešek by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Ano, byly kdysi dávno doby, kdy jste prostě museli e-mail napsat ručně, jo, žádný SMSky, nic, pak s tím člověk šel, dal to do obálky, že jo, odnesl to na poštu, pokud nikde v blízkosti nebyla žádná poštovní schránka, tam to někdo vyzve, odvezl to jinam, předal dalším a ti ho teprve vložili do poštovní schránky adresáta. Dneska je to samozřejmě úplně jiná doba, a tak si říkám, kdy naposled jste někomu poslali dopis, anebo pohled? Dejte vědět na 777-937-777, jak je to dávno. A pokud už to nějaký pátek je, tak dneska je ten nejlepší den, kde byste to mohli změnit a mohli byste si poslat dopis nebo pohled někomu z vašich přátel. Pokud si vybavíte jejich adresu.

0: Miles Smith s hitem Stargazing, což znamená pozorování hvězd. Tak dneska večer krátce po západu slunce můžete pozorovat padající hvězdy. Je to meteorický roj, kterýmu se říká Draconidy a je to opravdu krásná podívaná. Oblohou prolétávají takové jako nazelenalé kousky komety. Tak snad to neprošvihnete, opravdu chvilku po západu slunce. Jinak před chviličkou jsem se ptal, kdy naposled jste někomu poslali pohled nebo dopis a je to dobrý, že neustále posíláte, to je fakt jako hezký, alespoň teda podle zpráv, co mi sem chodí. Samozřejmě, ne všechny dopisy ze zahraničí, jako třeba Káťa, co píše, že posílali často z Benátek, tak že ještě pořád nedorazili, tak to je samozřejmě jako jiná, to je jiný příběh. Ale co mě tady zarazilo, tak Monča píše, že doma propadly takzvanému post-crossingu, tedy kdy člověk jak posílá, tak dostává pohledy z celého světa a že to má neuvěřitelné kouzlo. A to já neznám. Co to je? Moni, prosím, napiš nám, co je to takzvaný post-crossing. Třeba vás to chytne taky. Dáme si dva hity a pak si o tom něco povíme. Tady na Hit Radio.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
18: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Shakira. Byly doby, kdy jsme si normálně posílali pohledy, posílali jsme si dopisy, že jo, to už dneska standard úplně není. Pokud byste si chtěli posílat s někým dopisy a pohledy, ale nemáte s kým, tak mám pro vás tip, který mi poslala dneska na WhatsApp Hit Radio. Tady Monča. A Monča píše, že doma teda propadly takzvaný post-crossingu, kdy člověk posílá, taky dostává pohledy z celého světa, že to má nádherný kouzlo. Tak jsem se ptal, jak to jako funguje. Tak mi tady posílá, že se stačí zaregistrovat tady na nějakou stránku, tam dostanete kód a adresu úplně cizího člověka, informaci o něm a pošlete mu pohlednici, kterou si myslíte, že mu udělá radost. Jakmile je pohlednice obdržená, tak adresát zadá kód a systém zase někomu pošle tu vaši adresu. A čím více máte takhle potvrzených pohlednic, tak jich můžete posílat samozřejmě jako víc a víc po celém světě. A že už takhle jako posílají nejčastěji do Spojených států amerických, do Německa, do východní Evropy a že dokonce už se tam objevil i Tajvan. Jo, a že je to jako krásný, ale že dokonce dostali i oni třeba z Brazílie, z Kanady, z Alanských ostrovů a tak dále, pozdravy. No tak to je nádhera, tak jestli vás tohle zajímá, není nic jednoduššího, než si asi to vygooglovat, že jo, zadat si post-crossing do Google a ono vás to už navede. Tak děkujeme za tip. No a jaký tipy vám dneska dá naše odpolední show, tak to je samozřejmě ve hvězdách, každopádně třeba i jim, můžete sem k nám do rádia poslat dopis nebo pohled. V 15 hodin to začíná.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Omlouvám se za to, co přijde, ale teď se tady pohádáme. Ty tady dneska odcházíš, nebo co?
3: Jo, přesně tak, já jsem tě přišla jenom pozdravit, tak mě tady k tomu rovnou využil, abych to tady promluvila, ale jdu pryč, Pavle, promiň, já už mám volno prostě.
2: Nestýdíš.
3: Mám víkend.
2: Není ti líto našich
3: poslů.
2: Od 15 startuje odpolední show.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

Jako by mi mluvil z duše. Brian Adams, everything I do it for you, tedy všechno, co dělám, dělám pro vás. A to přesně na Hit Radio takhle mám. A těším se, až zase pro vás budu chystat srdcovky. Ty budou opět po víkendu v pondělí v pravé poledne. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci, užijte si víkend a v pondělí tady na Hit Radio se na vás budu těšit zase naslyšenou. No a dál zůstaňte s námi, protože od 15 se na vás těší na

0: s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Já jsem nevinný.
8: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
9: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
10: Bacha, Benka.
9: Z vězeňského prostředí.
11: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
9: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
12: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
1: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor.
17: Ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně.
1: www.samohýlmotor.cz.
18: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
19: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.

Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Jablunku. Tady máme prosím vás nehodu dvou osobních aut, tak projíždě teda velmi opatrně. No a kdyby přibylo z cest ze Zlínského kraje něco nového? 601 13 1305.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Je, Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
5: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
7: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
8: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Cestovní ruch loni přinesl Zlínskému kraji podle analýzy agentury Czech Tourism 23,5 miliardy korun. Regionu k 5. místu v celorepublikovém srovnání pomohla především vysoká útrata návštěvníků. Domácí turisté zde utrácejí v průměru 2426 korun denně, což je nejvíce ze všech krajů Česka. Na vysoké útratě návštěvníků se významně podílí také charakter nabídky Zlínského kraje. Je tady totiž celá řada míst, která turisty láká k návštěvě. Jíst senior taxi v Kroměříži v září přibylo. Službu nově pro město zajišťuje soukromý provozovatel, a to 3 vozidly místo dosavadního 1. Počet jízd se tak zvýšil. Od ledna do konce srpna letošního roku byl průměrný počet výjezdů za měsíc 170, zatímco v září jich bylo 379. Senior taxi mohou využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazu ZTP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech. Jízda stojí 30 korun. Už zítra se koná v Mutěnicích burčákový pochod. Akce každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Lidé tady ochutnají burčáky i vína všeho druhu. Připravený je taky doprovodný program, kolotoče a spousta zábavy pro každého. Událostí ožijí vesnice od Milotic až po Mutěnice.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
14: Počasí v pěti slovech.
0: Je hezky a zůstane to.
14: Hit Radio Zlín.
0: Od teď už budu připravenější, to slibuju. Takhle startuje odpolední show na Hit Radio Zlín, tak já jsem se na vás těšil. Dneska sám, dneska teda výjimečně bez Čárky, ale my si to i tak velmi užijem. O tom vůbec nepochybuju. Za chvilku totiž budeme chválit naše, ne úplně jednotně sportovce, ale konkrétně fotbalisty, naše ševce. Oni to docela potřebujou.

Tady s vámi Hitradio Zlíny, takhle při pátku, a probouzí se nám teda první česká liga, protože dneska naše šefce čeká jako hrozně těžký zápas, jo? Pojďme si to říct, ono na rovinu, i třeba sázkové kanceláře vidí úplně favorita úplně někde jinde než u nás ve Zlíně. Na Letnou přijíždí Slavia. Od 18 hodin dneska proběhne těžká bitva. Tak teď jsou samozřejmě dvě varianty. Ideální je tam jít podpořit úplně osobně, a nebo pokud nemůžete dojít, ne, já nevím, jo, z jakýchkoliv důvodů se nedostavíte, tak aspoň teďka takhle přes nás můžete něco vzkázat. Co byste jim vzkázali? Právě ať je podpoříme. Já zaručím, že se to k ním dostane. Tak nechám to na vás. 601 13 13 05. Co byste jim řekli před dnešním velkým zápasem proti Slávii?

0: když se chce, tak to jde. To je očividně moto, kterého se my tady všichni držíme, protože i přesto, že se často na ten zemědělský sport, až je to hokej, je to fotbal, často jako plive, jo, protože prostě sem tam nevyhrajou, sem tam víc nevyhrajou a pak se hrozně plive a hrozně se na všechno nadává. Naopak je vidět, ale že ta podpora tady ale je. A myslím si, že by se měla častěji možná projevovat. Já jsem se před chvilkou ptal na Hitrádiu Zlín, tady odpolední show, co byste skázali našim fotbalistům, ševcům, které čeká dneska velký zápas od 18 hodin na Letné proti Slávii. Tak jenda. Hlavně ať se drží, ať se nenechají mentálně zlomit, že by to zdávali a podobně. Dokud není poslední hvězd na hřišti, tak se bojuje srdcem. To je velká pravda. Že kolikrát už je jako 5 minut do konce, je, už se nechce, už je to stejně 3-0. Láďa, že tam budeme v plném osazenstvu a podpoříme je. Nejsou v tom sami, tak ať to ví a oni to uvidí. To je to hezké. A Olda, pochopitelně, ať se nenechají nahlodat číslama z tabulky a podobně, prostě jsou to Pražáci, co dostanou na zadek. Nenapsal na zadek. Já jsem to jenom trošku skorektoval.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace.
3: Kavárna.
1: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Skonto nábytek.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: A protože se blíží půl čtvrtá, je na čase si taky trochu zasoutěžit. Celý tento týden, mimochodem včetně dneska samozřejmě, rozdáváme v Hlavou proti zlínu rodinné vstupné na procházku s lamičkami, s lamami, se zvířaty lamami. Tak na drátě už Lucka. Luci, dobré odpo.
2: Ahoj, čau, ahoj.
1: Nazdár. Tak prosím tě, Lucko, ty bys se ráda vydala za lamami. Byla jsi někdy na takové procházce nebo viděla jsi lamy zblízka? Mohla jsi šáhnout na ně?
2: Šáhnout ne, ale jako zoo se mi viděla samozřejmě.
1: Tak vidíš to, tak to bude unikátní příležitost. Tak před tebou tři otázky, jsi připravena?
2: Jsem.
1: Bylo celkem jednoznačný. Proč mají lamy tak dlouhé řasy? Za A, aby se líbily samcům. Za B, aby je chránili před nečistotami a prachem, anebo za C, těmi řasami vyjadřují náladu.
2: Aby chránili před větrem a prachem a tak.
1: Jak to víš? Jak to můžeš vědět?
2: To snad máme každý.
1: Dobrý, no já jsem to nevěděl. Tak jo, jak lama vyjádří nespokojenost? Nějaké jiné? Plivne na ní. Za B, zaštěká? A nebo za co uteče?
2: Ale tak to vím přesně, protože v zoo, když jsme tam byli, tak plivla na jednoho návštěvníka, takže plivne.
1: Pěkně, to jsou pěkné sympatie. A poslední, kterému dalšímu zvířeti se lama nejvíc podobá? Za A alpace, za B velbloudovi, a nebo za C žirafě?
2: Je to alpaka, protože si je taky furt pletu.
1: Hrdosti stojí! Já jsem si říkal, že tě někdy nachytám. Úplně v pohodě, jo. Dobrý, tak jo.
2: Nepovedlo se už na příště někdy.
1: Já jsem si říkal, že prohraješ a nechám si to já, víš?
2: Aha, jo, takhle. Tak můžeme jít spolu.
1: Je, no, i to rodinné vstupné, tak já budu hrát dítě. Já se oholím a půjdu jako dítě. Tak jo.
2: Ano.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín.

0: Při pátku si děláme radost na Hydrádiu Zlín a jakož to teda hrdý Maledovičák, jo, čemuž se jako často a velmi rád hlásím, docela často projíždím okolo malého kina Květen, právě ve starých Maledovicích, které nám tam úplně jako zbytečně chátrá. Úplně zbytečně, ještě si myslím, že hodně z nás, ne úplně možná všichni, ale opravdu jako většina z nás na to kino Květen má nějakou tu vzpomínku, jo. Dřív to bylo velmi slavné kino, dřív tam se pomalu sjížděli lidi z celého Zlína, kolikrát se nešlo do velkého, ale přímo do malého kina. Docela zajímavý. Nicméně já jsem tam například viděl Spider-Mana 3, tenkrát ještě ve 3D, jo. Tam ta technologie prostě byla. Nicméně konec teda chátrání, do měsíce se na něm bude pracovat, promění se v nové kulturní centrum. Tak na jednu stranu se těším, na druhou budu teda vždy vzpomínat, jak jsem v malém kině tenkrát s 9. třídou prováděl tam tu rozlučku, jak jsme tam hráli nějaké divadlo nebo něco. No tak to jsou vzpomínky, které už nám jenom zůstanou v hlavě.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: vás. Váš
7: názor? Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou.

0: 5 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

první hodiny tady odpolední show na Hit Radio Zlín, tak aby to grandiozní finále proběhlo ještě před 15. hodinou, tak musí odpovídat i muzika. Samfeld, Jonas Blue, to vám posílám, když už je ten pátek. Fakt jakože, ale fakt, dejte si už klid, už nepracujte. Pokud teda nenastupujete na odpolední, tam vás toho čeká víc. Ale pokud jste pracovali od rána, už se na to vykašlete, už běžte dom, už je tady konečně víkend. No a za chvilku taky Charlie XCX, která se mimochodem velmi proslavila právě na TikToku. Vydala song Boom Clap, byl jednu dobu velmi jako trendující věc, jako virální. Používala se snad na všechny TikToky, které jednu dobu jako kolovaly internetem. A dívejte se, dneska už to

0: teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ještě se nám stále došetřuje nehoda přes Jablunku. Tady máme nehodu dvou osobních aut, takže prosím vás, projíždějte teda opatrně a ať náhodou není při pátku ještě další malér. 601 13 13 05 je náš WhatsApp.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
14: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Jsou tu komunální a senátní volby. Volební místnosti už jsou otevřené a dnes se skončí ve 22 hodin. Zítra můžete jít volit od 8 do 14 hodin. Pak se začnou sčítat platné hlasy. V našem kraji jsou ve hře posty starostů a jednoho primátora ve statutárním městě Zlíně. Mandát je 4letý. Na příštích 6 let se pak do senátu zařadí dva senátoři ve Zlínském a Uherskohradišťském volebním obvodu. Volby mohou pokračovat druhým kolem senátních za týden, pokud některý z kandidátů nezíská přes 50% hlasů v kole prvním. Velké náměstí v Kroměříži ozdobí na půl roku kamenná mozaika nazvaná Louže. Bude umístěna v dlažbě v blízkosti zeleného záhonu, přiléhajícího k budově radnice. O instalaci mozaiky se postará sama autorka Marika Toman-Bumbálková, která je zároveň restaurátorkou. Mozaika nahradí umělecké dílo Asteroid sochaře Michala Gabriela. Ve Zlíně se dnes uskuteční fotbalový zápas se Slaví. Ten se ponese v duchu 5. ročníku charitativního růžového října. Domácí ševce vyběhnou na trávník ve speciální růžové sadě dresů a stadion na Letné poprvé uslyší i novou klubovou hymnu. Utkání začne v 18 hodin. Zítra bude zatažená obloha a přes den lehce zaprší. Večer oblačnosti ubyde, teploměry vystoupají na 16 stupňů Celsia.
15: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
12: Hit Radio Zlín.
0: A hned ze startu 16. hodiny tady na Hit Radio Zlín, tady pro vás nesu reklamaci. Normálně nám napsal Milan, vždycky v 16 hodin zdravíme nějakou obec. No a nám přišla zpráva, ještě jste zatím nepozdravili nás v Třeběticích, Milan. A ještě to psal, v další zprávě dopsal nazdar. Tak nazdar všem na Třebětice, no tak pardon, je vás hodně.

tady s vámi, tak jako Pavel Cacek a odpolední show, a já jsem se dneska dověděl teda o plánu na víkend pro rodiny s dětmi, který mi úplně unikal celé léto a celý jako poslední dobu úplně. Zítra totiž zlínská zoo zve na poslední večerní prohlídky areálu a zámku. Pak na ně budeme čekat teda zase na další sezónu. Nebo teoreticky vlastně možná i v zimě něco takového bude, ale bude to tak jako ojedinělé, jenom výjimečně. Nicméně ty to probíhalo jako pravidelně. A já jsem na to vůbec jako vůbec nemyslel, vůbec jsem to nevěděl, ke mně to nějak nedorazilo nebo co, že to teďka šlo, se dozvídám teda na poslední chvilku, tak mě zároveň napadá, kam s dětmi chodíte jako na večer, máte nějaké plány, jak je zabavit, když už nejsou třeba jako tak malé, že jdou po večerníčku spát, tak by mě to zajímalo, protože náš už začíná růst a já bych možná potřeboval nějaké tipy, jak ho večer zabavit, 601 13 13 05.

0: Kou, jste mi pomohli vyřešit takový můj životní problém, aktuální, jakožto otce. Je náš začíná být větší a větší, což se někdy u dětí stává, že rostou. No a co jsem si všiml, tak on chodívá samozřejmě logicky později spát. Já si říkám, jak ho v noci zabavit, nebo večer. No, protože večer už většinou žádné akce už nejsou. No tak jsem se úplně spletl. Tak Milan samozřejmě napsal, že úplně jednoznačně do kina. To je pravda. Oni ty pohádky kolikrát dávají třeba až v 5 večer, nebo něco takového, nebo na podvečer. A pak se ještě člověk třeba zdrží ve městě. Lenka, to my pod pergolou ještě grillujeme. Vezmeme deky, mikiny, bundy a ještě to valíme, to masíčko. Děcka to pořád baví, že je pořád oheň a spát se o víkendu chodí taky dost pozdě. To je dobrý tip. Akorát my máme jenom balkon, tak nevím. Oheň bych tam nedělal, jako můžu to zkusit, ale nejsou si jistý, že to dopadne dobře. Tady až, právě lampionové průvody, co jsou teď každou chvilku někde, anebo jsme dvakrát byli na tu noční zoo se podívat právě. Jsi teda kámoš, tam chodíš a ke mně nic neřekneš.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
13: CZ.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem?
19: Promění.
18: A v novou sukínku?
19: Promění.
18: A v paraplíčko?
19: Promění.
18: I na obal pro pastelky?
19: I v obal.
18: A v baťůžek?
19: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
20: Z
10: vytříděných PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
18: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tatí? A...
19: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
14: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: ještě večer budete pamatovat, si řekneme něco o Katy Perry.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Mě zajímalo, jak se cítila, když přiletěla zpátky z toho vesmíru, kam se teda vydala, a určitě vyšší, protože ve vesmíru lidé rostou. Kvůli absenci gravitace se lidská páteř ve vesmíru uvolní a natáhne. Astronauti standardně se vracejí o 5 cm vyšší, než když odlétali. Tak aspoň vím, kam pošlem Šárku Holubcovou.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: nejstrašidelnější místa
1: zlínského kraje.
2: Miluju temný svý. No tak prosím vás, blíží se nám Halloween. A my jsme si řekli, že celý tento měsíc budeme hledat ty nejděsivější, nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Za to velmi pochopitelně adekvátní, ale adekvátní odpověď od nás, a to 10 000 korun. Stačí se registrovat a své tipy na jednotlivé kategorie těch nejstrašidelnějších míst zapsat na hitradiozlin.cz. Pro tento týden ale máme jasno. My jsme vybírali nejstrašidelnější zámek, teoreticky Zříceninu, hrad a podobně. No tak velmi logicky nejvíc hlasů hrad Lukov. Zřícenina, Lukov. Úplně jednoznačně, tak to je pravděpodobně to nejděsivější. A nejčastěji se nám v těch odpovědích motalo, že v noci. Přesně, tak jasně, tak tam skákají poníci, zvěšení šťastní, všechno tam roste, to je pěkný. No ale přes noc je ta zřícenina nejděsivější.
0: Nejstrašidelnější místa zlínského kraje.
1: Na Hitradio.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Vstávej, musíme se rozejít.
7: Kolik je hodin?
6: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
7: Jo, ale to nejde tak náhodem.
6: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
7: Za 5 minut, jo?
6: S námi zapomenete, co je čekání.
8: Internext. Internet děláme my.
9: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra.

0: aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Když chce

0: pozvánka.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
1: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

Poppy, Lost on You za námi na Hit Radio, zní tady odpolední show, tak docela ještě nějaká ta muzika, konkrétně jedna z taková, řekl bych, nejvíc partyovek, co byla za poslední roky, a ještě dnes to pořád slyším, ne už tolik jako dřív, ale jednu dobu, já bych jako kecal, jo, ale myslím si, nějakých 8-9 let dozadu, nejvíc všude jelo Avicii Waiting for Love, na každé party se na to hrozně pařilo, hlavně ženy to měly velmi rády, slečny vlastně, a tam se vlastně v tom singlu, jako ne, že by se tam tolik zpívalo, ale čeká se na lásku, že by nám tím chtěli jako něco říct.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace. Teď už zase jezdíme v absolutním pohodě a klidu, tak při pátku, co víc si přát. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. MUDr. Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Hokejisté Zlína po 8 porážkách v řadě posilují útočné řady. Na hostování do konce sezóny přichází k Beranům ze slovenského Prešova Robert Bačo. Vedení klubu si od mladého útočníka slibuje především rychlost, důraz v osobních soubojích a aktivitu v předbrankovém prostoru. Bačo už trénuje s týmem a k dispozici bude i v zítřejším utkání v Litoměřicích. Berani chtějí být s fanoušky, takže hráči hradí příznivcům autobus i vstupenku. Utkání 11. kola Maxa ligy začíná zítra v 17 hodin. Velmi neobvyklou návštěvu měli ve středu na gymnáziu v Uherském Hradišti. Do budovy u nejrušnější ulice v centru města vběhl vystrašený srnec. Jedna ze studentek mu dokonce podržela otevřené vstupní dveře do budovy. Přivolaní myslivci museli zvíře dostat ven a vypustili ho k blízké řece. Zítra se ve Zlíně koná Mint Market. Ten přiláká na tržiště pod kaštany české tvůrce a značky, které dávají věcem vlastní tvář, ať už jde o oblečení, šperky nebo drobnosti. Začne se v 10 ráno a vstup je zdarma. Sobotní obloha bude oblačná až zatažená a přes den lehce zaprší. Pak začne oblačnosti ubývat. Teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia.
9: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
7: Hit Radio Zlín.
0: A po vzoru minulé hodiny tady mám další reklamaci, ale tentokrát výjimečně, teda úplně odjinou, než jsem čekal, ne z dědiny ze Zlínského kraje, ale přišla mi zpráva. Ahoj, můžeš pozdravit i nás do Českých Budějovic, odkud vás posloucháme? Díky VK. Co to znamená VK? Jakože Vivien Kratochvílová třeba, nebo...

doufám, že jste to zaregistrovali, co se to dneska vlastně děje. Tak Hit Radio Zlín je tady i od toho, aby třeba informovalo o volbách, to je jako, to je docela důležitá věc. Jedna z takových těch, jako řekl bych možná, že i kolikrát zásadních. Od dnešních 14 hodin už se to teda háže do urniček, ty lístečky. Jsou tady volby, pokud jste to krapec zaspali, tak v pohodě, máme ještě možnost odvolit dneska. Do 22 hodin jsou ty volební sídně otevřené, tak v klidu dojedete domů, vyplníte, nebo vezmete a jedete si udělat občanskou povinnost tam. Případně pak ještě teda zítra od 8 ráno do 14 hodin. No a zítra večer už budeme vědět, jak to celé dopadlo. A co se mění, nebo co zůstává.

0: tak jak se před pár lety jako drasticky proměnilo přístaviště v Otrokovicích s tím luxusním zázemím, s těmi vlastně novými jako ne hračkami, ale prolézačkami pro děti a podobně, tak tohle teďka proběhlo přesně v Uherském Hradišti. Pro turisty, pro veřejnost, všechno nové, čisté, pohodlné. A tohle jsou vlastně takové ty hezké důkazy, jak se tady máme fakt jako pěkně, že ty místa, která třeba známe jako šuntělá nebo špinavá a podobně, úplně se nám tam nechce trávit velice čas, tak se teďka proměňujou, mění v něco moderního, hezkého, kde třeba i příští léto budeme trávit čas velmi rádi a velmi často.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu, ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
4: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás!
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju!
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
9: No nekecej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

0: Teta.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Paka, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
4: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
9: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Takže dneska světový den pošty, no já jsem vám chtěl říct super for, ale by vám asi nedošel.
14: Takhle nízko dneska jdeme.
13: Hele, já dneska hledám dno, jo. Dneska
14: hledám dno. Nízkopodlažní humor.
13: Hele, ještě to není nízká laťka dneska teda nastavená, už se můžeme jenom zvedat.
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

Jak má moje kolegyně Šárka Olubcová, která tady dneska odpolední show na Hit Radio Zlín není ráda, tak já řeknu, že rychlý mrk do kalendáře, je teda 9. října, no a celý tento týden jsme pro vás hlavou proti Zlínu měli luxusní cenu. Rodinné vstupné na procházku s lamičkami, to je náhodou hrozně pěkná cena. V zoo ty lamy vidíme, ale projít se s nimi, pobavit se třeba s chovateli, jaké to je, takové lamy mít, jak se o ně starat, pohladit si je, to vám nadělilo Hit Radio Zlín i odpolední show během tohoto týdne. Co bude zase od pondělí, zatím neprozradím, ale řeknu, že děcka budou jásat.

0: a pánové, tady na Hytráli uzlíci musíme něco říct, jenom tak jako mezi námi, jo? Mezi vámi a mnou. Tomáše Baťu známe teda jako všichni, ale paradoxně jenom málo kdo ví, že on byl velkým milovníkem, fanouškem sportu, konkrétně atletiky, fotbalu a měl rád i box. Tenhle rok, hlavně nadace Tomáše Bati, má teda co dělat, protože se oslavuje 150 let od narození Tomáše Bati. A jak tyhle dvě věci by se daly spojit? Že jo? Zítra bude na kongresáku ve Zlíně SAT Gym Fight Night 8 a i tahle akce se pojí ve spolupráci s nadací Tomáše Bati, protože i právě on by tenhle sport podporoval. On ho tehdy velmi rád podporoval. Zítra to bude hodně teda o tajském boxu, tak se na vás budem těšit. Ve vší parádě od 18 kongresové centrum SAT Gym Fight Night 8.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.

ať se to zdá jako nereálné, tak je konec odpolední show pro tento týden a i pro dnešek samozřejmě končí na Hit Radio Zlín, tak my se na vás, jako mluvím teďka za kolegyni, která tu není, jo, ale myslím si, že můžu v tomhle směru za ní mluvit, my se na vás budeme těšit zase od pondělí, od 15 hodin v plné parádě. No a teď už co? Užijte si víkend, ať jdete kamkoliv, ať jdete zítra na kongresák podívat se na fajty, ať jdete se podívat třeba na Zlínské zoo, na jednu z posledních nočních prohlídek toho areálu, ať jdete jako fakt kamkoliv a nemusíte chodit vlastně ani nikam, ale hlavně si ten víkend pořád.

0: Zlepši si náladu.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. MUDr. Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Do 10 večer jsou dnes otevřené volební místnosti, Češi rozhodují o novém složení zastupitelstev a třetiny senátu. Zítra bude možné hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. V prvních 2 až 3 hodinách voleb přišlo hlasovat v průměru 10-15% voličů. Vyšší účast byla zatím v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy blížila 20%. K volbám nakonec dorazil i prezident. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku hlasoval v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že prezident k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Petr Pavel dnes novinářům řekl:
12: když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezident. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat.
11: Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny, jen 40-50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Po skoro 3týdenní reprezentační pauze se znovu rozbíhá první fotbalová liga. Dnešní předehrávka 10. kola nabízí souboj lídra tabulky Slavie s posledním Zlínem. Zápas na hřišti Zlína začal před chvílí.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: Zítra přes den bude v Česku převážně zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat, v Čechách i oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů Celsia.
14: Dominiku, děkujeme. Krásný pátek, krásní lidé. Dneska s vámi Tomáš Kočárník a před námi jako vždy Hit Radio Klasik. Ty největší hity 80., 90. a taky milénia. Hudba, která se nikdy neoposlouchá. Teď Gigi D'Agosto.

Tohle je naše Hit Radio Klasika, v něm královna rock'n'rollu, nebo také rocková babička Tina Turner a rok 1985. Jako každý všední den po 18. hodině tady společně vzpomínáme na hudební legendy 80., 90., no a taky přelomu tisíciletí. Doufám, že když je tu pátek večer, tak to podle toho u vás vypadá, ať to má jakýkoliv charakter. No a pokud jste v pátek večer v robotě a makáte, chci, abyste věděli, že s vámi cítím a jsem v tom s vámi. No a teď nás čeká jedna z nejznámějších popových ikon historie a dost možná i světová rekordmanka, protože její manželství z ledna 2004 vydrželo přesně 55 hodin. Což jako rozvést se po 55 hodinách? To si člověk dokáže představit jen u jedné ženy na světě. Tohle je Britney Spears a její slavný debutový hit Baby One More Time a rok 1998.

0: ohrožujete golfovej průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vykupneme vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Tohle je rok 2001, hudba milénia po Česku, chaos a jejich svišti na golfovém hřišti. Krásný to verš. Máme 9. října, hezký páteční večer, konkrétně 18 hodin a 18 minut, prosím vás, něco si přejte, když tak. Pro vás, jako vždycky v tento čas, Hit Radio Classic, hudební výběr, který je vždycky speciální. Vzpomínáme na hity našeho mládí, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď v těch našich vzpomínkách vyrazíme do roku 1997. Poněvadž o další hit se nepostará nikdo jiný než Spice Girls. Díky, že jste s námi, díky, že nás ladíte.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
4: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Unicar CZ Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
14: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jeho oboru DJ Eric Pritz a jeho Call Me One z roku 2004. Na Hit Radio Classic právě teď s vámi Tomáš, jsem rád za všechny zprávy od vás, o to víc za ty, kde se mi přiznáváte, že i dneska večer pracujete a můžeme si z toho udělat takovou kolektivní skupinovou terapii pro lidi, kteří makají i v pátek večer a v podstatě drží českou ekonomiku i v tento čas. Ať už nás sladíte při jakékoliv příležitosti, my jsme za to rádi, že jste u toho s námi a pokračujeme v našem hudebním vzpomínání a to takovou exkurzí do historie. Rok, kdy moji rodiče podle mě stvořili jejich nejoblíbenější dítě, jsme tři, tak logicky typuju sebe, tedy rok 1996 a žena, která by si hudebními cenami Grammy mohla klidně doma tapetovat, Toni Braxton a její Unbreak My Heart v našem

0: Klasik Robert Palmer a jeho hit John and Mary. Tohle je, přátelé, rok 1980. To tady ještě vládnul červený obr. Gustav Husák byl zvolen prezidentem, hlasů dostal asi 130%. Konala se nám pátá Spartakiáda, no a v té době, kdo měl na sobě zvonáče, byl ten největší frajer. A party bez diskokoule, to nebyla žádná party. A v roce 1980, mimo jiné, měl taky premiéru asi nejvíc erotický film v té době. A to byly samozřejmě Postřižiny, ale chlapi. Nedělejte se. Ženská, co se koupe v pivu. To je jak Vánoce v létě. Tady už pokračujeme v dalších hudebních lahůdkách, no a jdeme na mistry českého roku. Bude kapela Kabát.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
9: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen. Následujte kvalitu.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Classic, kapela Berlin. Já úplně vidím toho Toma Cruise, Top Gun jednička, stíhačky a doják na konci. No nic, jdem dál. Jak určitě víte, tak dnešním dnem nám odstartovaly komunální volby. Dneska máte šanci až do 22 hodin a zítra, tedy v sobotu, to půjde od 8 hodin od rána do 2 hodin odpoledne. Ať už půjdete nebo nepůjdete, ať už vyhraje váš favorit nebo nevyhraje, pozitivní na tom všem je, že zas konečně na určitou dobu zmizí z našich telefonů, sociálních sítí, počítačů, městské hromadné dopravy a billboardů ty vysmátý obličeje lidí, kteří se na nás sulí jak Joker, kdyby chtěl zabít Batmana a slibují nám hory doly. Tady už ale další vzpomínky na další legendární hity. Tohle je Hit Radio Classic a teď kapela Westlife.

0: vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.
3: S vámi Tomáš Kočárník a pojďme na další hoďku plnou hitů v našem Hitrádiu Klasik. Teďka samotná královna popu. A tou samozřejmě není nikdo jiný než Madonna. Tohle je její hit Hollywood. Díky, že nás ladíte a krásný večer.

Hit Radio Classic s vámi, víkend před námi a teď taky Daft Punk a jejich vzpomínka z roku 2001, One More Time. Jako vždycky, vzpomínáme na hity minulé a právě teď vyrážíme do roku 1986. Pokud jste třeba jako dítě na jaře tohodle roku měli pocit, že tak trochu smrdí vzduch, tak to byl pocit naprosto správný, protože bouchnul Černobyl. Byla samozřejmě snaha to ututlat, ale co si budem, dvoumetrové hřiby v lese asi úplně nejsou normální velikost. Ať už dneska nebo v minulosti, lidé byli cvoci vždycky a tak už například teď můžete vidět v určitých obchodech vánoční výzdobu. Já si teda osobně myslím, že v tenhle čas, konkrétně 9. října, by to ještě mělo být ilegální, ale na to jsem malej pán. I přesto nás teď právě čeká předvánoční hit v Británii právě z roku 1986. Tohle jsou House Martins a jejich Karol.

0: vámi teď John Bon Jovi a rok 1997. Vzpomínáme tu jako vždycky na pecky 80., 90. a taky období milénia. Doufám, že ten pátek probíhá podle vašich představ. Pokud ne, tak doufám, že vás takhle večer nikdo nevytáčí, protože nechat se vytočit je užitečné asi jako padák v ponorce. Prostě k ničemu to není. Pro lepší náladu rovnou posíláme další legendární hity. No a teďka z těch světových si dáme zase nějakou českou partu. Takže přišel čas na Monkey Business, Matěj Rupert. Tady ještě jako mladík, ale on teda pořád vypadá skvěle. To, co si budem, co si budem.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace. Kavárna.
1: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Když chceš

0: Co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroen.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jedny z největších hudebních legend našich dějin spolu v jednom balení. Stevie Wonder a Paul McCartney v našem Hitrádiu Klasik. Tohle bylo rok 1982. No a je tu takový souhrn toho pracovního týdne. Jako vždycky to bylo výživné. Dneska a zítra volíme v komunálních volbách, takže předpokládám, že jste nemohli víc z baráku, z bytu, aniž by vám někdo necpal do ruky letáček, že to s váma myslí dobře. Dále jsou tu ale dobré zprávy, protože ceny pohonných hmot nám tenhle týden klesly. Nevím kde, ale píšou to, takže to musí být pravda. A předpokládám, že to bylo čistě z praktických důvodů, protože jako třímístná částka na té digitální tabuli u benzínky už prostě napsat nejde, že jo? No a na závěr je tu takové zásadní zjištění tohohle týdne, protože tenhle týden vyšla statistika, že Češi loni vypili nejméně piva v historii. Češi vypili nejméně piva v historii. Jako sorry, ale tohle je narušení určitých životních jistot. Jsou už jenom dvě věci, kde my jako Češi jsme na špici. A je to spotřeba piva a počet pornohvězd na milion obyvatel. Takže jestli nás chcete udržet na špici, alespoň v nějaké kategorii, okamžitě přátelé, všichni teď začněte pít pivo.

0: To je nabití, co nás poslouchají za volantem neusnuli. Technotronic a jejich Get Up v našem Hit Radio Classic. Ti nás vzali do roku 1989. Prosím vás, to se cinkalo klíčema. No jo, od té doby můžeme svobodně volit, takže na rozdíl od toho dřívějšího režimu, řekněme, neznáme vítěze předem. Takže svoboda a alespoň nějaký vzrušo. Pokud chcete, máte šanci v komunálních voleb dneska večer a ještě zítra dopoledne, respektive do 14:00. No a někde můžete i do Senátu, takže double výhra. Ať je demokracie, ale teďka ať žijou naše další hity. Rok 2000 a hudební duo Moloko. Díky, že jste s námi a krásný páteční večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
7: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
10: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I má pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com

Krásný večer, 19 hodin 54 minut k tomu, Hit Radio Classic a výlet do roku 1990, Krejson v čele s legendou Láďou Křížkem. Je to tak, jako každý všední den od 18 do 21 hodin, tady pro vás. Máme ty nejlepší hity z let minulých v našem hudebním výběru 80, 90 a taky milénium. No a docela, třeba ještě stíháme idoly našich žen. Dámy, speciálně pro vás, tohle jsou NSYNC.

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Závěrečná hodina našeho Hitrádia Klasik je tady s vámi Tomáš Kočárník a jako vždycky to nejs 80., 90. a milénia.

Pokud nás sladíte pravidelně, tak víte, co páteční večer znamená. Hit Radio Classic a vzpomínky na legendární hity, teď Sum 41 a jejich In Too Deep. Tohle byl rok 2001, takový ty pecky kolem filmu Prci, prci, prcičky a spolnost, zkrátka, ha, moje dětství. Ale přesouváme se do roku 1984. Náš úžasný spisovatel Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu, jinak v anketě Zlatý slavík zvítězil Karel Gott, a to jste opravdu nečekali, co? Michael Jackson poprvé v tomhle roce předvedl svůj legendární moonwalk, no a pořád jsme byli socialistická pevnost, takže zatímco venku frčela MTV, my frčeli Krokodýla Dundeeho na pirátských kazetách. Jinak, za benzín v tomhle roce jste mohli ohromit západní turisty. Litr stál 2 koruny československé, což bylo fakt levné, akorát jste ho moc neměli kde sehnat. Ale cena byla super. Teď už ale slibovaný rok 1984 a v něm Harold Faltermeyer a jeho Axwell

0: Tohle jsou české devadesátky, holky a jejich Už mi nevolej z roku 1999. Na jednom plese, který jsem měl možnost moderovat, jsem vedle nich měl šatnu, což bylo skoro dokonalé. Dokonalé by samozřejmě mělo mít šatnu s nima, ale člověk nemůže mít všechno, že jo? Krásný pátek, naši drazí posluchači, ať takhle večer děláte cokoliv, nebo neděláte, přišel čas se posunout z našeho českého hudebního rybníčku zpátky na světové hity, no a vyrazíme daleko víc do historie, než je rok 1999. Jo, čekají nás další osmdesátky. Bad Boys Blue a jejich Come Back and Stay. Je to neuvěřitelný, jak to letí, ale tohle je, přátelé, rok 1987. Tak jdeme dál vzpomínat v našem Hit Radio Classic.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Já vím. Je to doják, že jo? Já vím.
1: Vlastně jeden z největších dojáků v dějinách hudby, ale tak co? Whitney Houston a její I Will Always Love You. Film Bodyguard, Kevin Costner, romantika, drama, thriller, jeden z nejprodávanějších singlů všech dob, prosím vás. Přes 20 milionů kopií prodáno. Tam prostě všechno zaklaplo. Naprosto legendární zpěvačka, jedna z největších vlastně. No ale teď už přišel čas vyrazit do roku 1994. Jo, to se ještě koncertovalo na Strahově. V tomhle roce k nám například dorazili Pink Floyd, což bylo fajn. Byl zadržen několikanásobný vrah Ivan Roubal, což bylo taky fajn, ale teď zpátky k hudbě, německý Eurodance a rovnou úspěšný debut Farao a jejich I Show You Secret. Naše Hit Radio Classic pokračuje a díky, že jste u toho s námi. I'll show you.

0: Tohle je pop ikona Robin Gibb, Juliet, Hit Radio Classic s vámi. No a 21. hodina se nám blíží. Abych byl úplně konkrétní, máme 20 hodin a 41 minut. K tomu naše Hit Radio Classic pro dnešní den se nám blíží do samotného závěru, ale ještě spolu těch pár hitů stihneme a rozhodně se máte na co těšit, protože právě teďka nás čeká dost možná jeden z nejtalentovanějších zpěváků, kterého kdy naše země měla. No je to jeden z nejlepších, který jsme tady měli. Ani muk. Teď ještě ale v kapele Shalom, Bonsoir Mademoiselle Palace. Tohle, přátelé, je rok 2001. Tak jdeme vzpomínat na to české milénium.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

Rádiu Klasik. Síl je mimochodem zpěvák, kterého já neskutečně uznávám, nejen za jeho hudbu, ale prosím vás, to je někdo, kdo dokázal zbalit Heidi Klum. Ah, ten chlap je prostě bůh. No, tohle už je ode mě dneska všechno. Mějte krásný večer, budu se na vás těšit zase někdy příště, docela třeba Two Unlimited nebo Sandra. Byl s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás!
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju!
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
0: Nákupy a zábava. Centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
3: Restaurace.
4: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
5: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.